Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večera a vyhrajte týden v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.
1: Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.

0: získáte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Jedině Rádio Jih vás dostane na luxusní chatu Medovka pro 6 osob pod Vysokými Tatrami.
0: Stačí, když uhádnete 4-místní vstupní kód do chaty.
1: Tipujte po výzvě ve vysílání Rádia Jih
0: od rána do večera a vyhrajte týden v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: 5 hodin 22 minut. A v tomto čase, tedy 8 minut před půl šestou, vám v čerstvé srpnové ranní zírády nabízíme přehlídku hitů pro dobrou náladu, když nám budou dělat už za chviličku společnost. Tak v úterý 4.8. zazní krom jiných třeba taky Everything But The Girl a Missing. Do teplého jitra zasáhne i zpěvačka Ray s peckou Where Is My Husband. Hudebním perpetuum mobile se bude věnovat Evča Farná. Před námi další pracovně prázdninový den, před námi další horký den, mimochodem, a bude o tom řeč v dnešní ranní jízdě. Rád jejich včera ve 14 hodin a 50 minut nám padl nový teplotní rekord na jihu Moravy konkrétně. A my vám to prozradíme později, ale můžeme ve Strážnici. No a když se tak dívám na aktuální předpověď počasí, vypadá to, že nevydrží příliš dlouho. Vypadá to, že čerstvý teplotní rekord bude i dnes přepsán. Podrobnosti už za chvíličku v aktuální předpovědi počasí. Ale ještě předtím připomínka soutěže, ve které můžete získat možná pro některé z vás životní dovolenou snů.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině rád.

0: počasí.
1: Tak jak už jsme naťukli, včera 10 minut před 15 hodinou ve Strážnici padl teplotní rekord. Byla tam naměřena hodnota 39,9 stupně Celsia a dnešní předpověď počasí hovoří o tom, že se místy výjimečně může objevit až teplota 40 stupňů Celsia. Vesměs ale nejvyšší odpolední teploty od 36 do 39 stupňů Celsia. V Jihomoravském kraji, v tom Zlínském, taky 36 až 39 stupňů. Bude i dnes tedy slunečno, velmi vysoké tropické teploty, očekávají meteorologové jasno nebo skoro jasno během dne, spíše jen na málo místech až polojasno. Tedy jediný úkryt před slunečním paprsky bude nějaký ten stín, deštník nebo možná taky sklep. A jak to vypadá po ránu? Pořádně teplo máme. Třeba 25 stupňů v Bořeticích, 22 v Hodoníně, 23 v Kněžďubu a 24 ve Šlapanicích.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Na mnoha místech i dnes tady máme za sebou tropickou noc. Teď už ale za vámi na cesty, zdravíme za volanty opatrně na trase z Brna směrem na Třebíč na příjezdu do Rosic. Jděte tam pozor na sraženou stranu ležící v jízdním pruhu o silnici první třídy číslo 23 a na dálnici D1 na 200 prvním kilometru směrem od Výškova na Brno překáží v pravém jízdním pruhu pneumatika, taky tady projíždějte velmi opatrně. Šťastnou úterní cestu.

Krásné dobré úterní ráno, Moravo, 5 minut po půl 6, míříme do kalendáře. Svátek dnes mají Dominik a Dominika. Krásné české jméno Dominik a Dominika mezi ostatními prostě nemůže nezapadnout, vše podle významu. Nositelé a nositelky těchto jmen jsou doslova pány a paní dle základu Dominus. Tak Dominiku máme třeba na Brněnsku, no přes 1000, konkrétně 1120, tak gratulace po ránu míří samozřejmě i na Hodonínsko, kde jich máme 249, na Břeclavsku 210. I Dominikum za chviličku zahraje kapela One Republic, stejně jako Dominikám, jež třeba na Kyjovsku máme v počtu 45, gratulace míří na Uhersko Hradisko, kde jich máme 98 a Veselsko jich hlásí 39. Zvířecí svátky, milovníci zvířátek, dneska pokud máte doma Simbu anebo syna, nezapomeňte poblahopřát, tedy zejména v té hafaní a kočičí sféře. Pojďme ale taky, dámy a pánové, lehoulince do historie. A začneme citátem. Pravdě nelze učinit jí větší službu, než zbavit jí věcí falešných. Tato věta britského matematika Isaaca Newtona platí i pro vynález šampaňského. Dodnes se traduje, že ho vytvořil francouzský mnich Dom Pierre Perignon 4. srpna roku 1693. I po 333 letech stojí za to připomenout, že to není pravda. Ale příběh je to krásný. Dom Perignon šampaňské nevynalezl, jak tvrdí pověst, ale jeho vývoj nocně pomohl či jeho vývoji. Šampaňské se totiž zrodilo už od počátku 16. století. Víme to dokonce přesně. Bylo to roku 1534.

0: členku. Velký obchod, široký výběr a nízké ceny. Lidé za nákupy přijížděli i desítky kilometrů a nový koncept se během několika let rozšířil po celém světě. V podstatě každý dnešní supermarket funguje na stejném principu, který odstartoval přesně před 96 lety. Zpátky k dnešním oslavencům, jak už jsme říkali, Dominik a Dominika slaví v úterý 4. srpna svátek v čase 5.39 z ranní jízdy Rádych. Hudební dáreček na celou jižní a jihovýchodní Moravu pádí One Republic.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: a pak, že perpetuum mobile nefunguje. No minimálně, z pera Evči Farné, ano, 5 hodin 44 minut, krásné úterní ráno, Moravo, před námi další horký den, a tak si ho osvěžíme dalšími hity pro dobrou náladu, za chvíličku Linkin Park, In The End, a nebo třeba taky Kygo, teď už ale skřeťák, dobré ráno.
1: No krásné ránečko, přátelé, pozor, farmaceutická lobby to samozřejmě tají a kryje, ale my víme, že ženská prsa jsou nejlepší antidepresivum. No, když si to vemte, uklidňují všechny, od dětí až po seniory.
2: Radio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Je úterý 4. srpna, vinčujeme krásné jitro a v éteru řádil do víkend Blinding Lights. Minutku před 6. hodinou přehlídka hitů pro dobrou náladu. Po 6. hodině Shakira a Loka. To je vlastně song, který nám připomíná, že máme dodržovat pitný režim, tak si hned po ránu dáme Loka. Po 6. hodině zazní třeba i Malinovej syrup a Miraj. Další muzika plná tekutin. No a po 6. taky Andrea Bocelli a DJ David Guetta. Pro mnohé zvláštní spojení, ale rozhodně funguje. Posoudit to budete moci právě po 6. hodině. Jak už jsme říkali, je tady úterý 4. srpna, za chviličku nabídneme aktuální předpověď počasí a jestli včera bylo peklo, tak dneska bude dvojnásob. Budeme konkrétnější, už co nevidět, ale ještě předtím nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. Kromě toho se dozvíte, že oficiální web Břeclavy je nově přehlednější a otevřenější. A otevřete chatu v Tatrách? No příležitost rozhodně budete mít.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih vás

0: Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: A tady je úterní přesný čas, odbíjí 6. hodina.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Oficiální web Břeclavi je přehlednější a otevřenější a zlínská záchranka musela měnit podlahu kvůli statické elektřině. Oficiální webové stránky Břeclavi prošly výraznou proměnou. Město se při úpravě opíralo o odbornou analýzu, která odhalila slabší místa v navigaci. Cílem změn nebylo upravovat grafiku, ale zrychlit vyhledávání a zpřehlednit obsah. Lidé se tak nově jednodušeji dostanou k městským dokumentům, rozpočtu nebo usnesením zastupitelstva. Pro větší transparentnost radnice doplnila i zápisy z komisí a výborů. Od začátku roku zaznamenal web Břeclavi 230 tisíc návštěv. Lidé se na stránky podle statistik také pravidelně vracejí. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje musela kompletně vyměnit podlahu na svém operačním středisku ve Zlíně. Moderní pracoviště na Havlíčkově nábřeží přitom slouží operátorům teprve necelé 2 roky. Důvodem byla statická elektřina a nepříjemné výboje. Mluvčí záchranky Veronika Slaměnová potvrdila, že výměna byla nutná kvůli ochraně citlivé výpočetní a telekomunikační techniky. Odborná firma položila novou krytinu s antistatickou úpravou za 400 tisíc korun. Práce trvaly 2 dny za plného provozu. Příjem tísňových volání na lince 155 to nijak neomezilo a volající žádnou změnu nepocítili.
0: Rádio Jih, počasí.
1: No to včera nám padl na jižní Moravě teplotní rekord. Řeč o tom bude v dnešní ranní jízdě Rádia Jih a mám takový pocit, že dneska bude přepsán, protože meteorologové nabízejí v předpovědi počasí až neuvěřitelnou teplotu 40 stupňů Celsia. Alespoň v Jihomoravském kraji, v tom Zlínském bude o stupínek v uvozovkách chladněji, ale nevím, jestli se to slovičko chladněji do toho hodí. Každopádně ve Zlínském kraji dnes maximálně 39. K tomu očekávají jasno nebo skoro jasno, během dne spíše jen na málo místech až polojasno. Míříme i k ranním teplotám, Sedlecu Mikulova 21 po 22 stupních Celsia. Aktuálně v Uherském Hradišti Radějově a zdravíme i do Uherského Ostrohu, kde také aktuálně míříte 22 stupňů. A pojďme na cesty.
3: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Na trase z Brna směr na Třebíč na příjezdu do Rosic na silnici 1/23 dejte pozor na sraženou srnu ležící v jízdním pruhu. Na Břeclavsku v Hustopečích v Pitnerově ulici u křižovatky s ulicí Svatopluka Čechá probíhá rekonstrukce komunikace, vozovka uzavřena a v Brně Starém Lískovci v Karpatské ulici probíhá také oprava povrchu vozovky. I tady je komunikace neprůjezdná. Tak opatrně a sihem šťastnou úterní cestu.
0: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: Už za chviličku si dáme další hity pro dobrou náladu, už za chviličku budeme také soutěžit. No a už za chviličku vám prozradíme, co sakra dělají brněnské komunikace. Přesně na to chce totiž nová kampaň odpovědět a zároveň sklidnit řidiče, kteří si svou zlost vybíjejí na silničářích. Tváří tohoto projektu bude známý brněnský herec. Více už za chvíli v ranní jízdě Rádia Jih. Teď Shakira a Loka.

0: minut po 6. hodině Coldplay v úterní ranní jízdě. A teď už těm brněnským komunikacím. Kolony, uzavírky nebo odtažené auto dokáže ho pochopitelně každého řidiče pořádně naštvat. Jejich zlost ale často schytávají pracovníci brněnských komunikací, kteří podle samotné firmy čelí stále častěji nadávkám, urážkám a někdy dokonce i fyzickým útokům. Společnost proto spustila kampaň za lepší komunikaci. Jejíž tváří je brněnský herec Michal Isteník, kterého známe třeba i z úspěšného seriálu Most.
1: Já jsem se úplně normálně přeřekl, já jsem chtěl říct Romanu a vyšlo ze mě Dášo. Co čumíte?
2: Úhel, Franto.
3: Obsession. V noci se mi zdálo, že si beru Pavla.
4: Měl na sobě smoking. Já měl bílý krajkový šaty.
5: Co s člověkem neudělá jeden blbej vejšlap na kopec?
0: Asi si na něj vzpomenete, tak právě Michal Isteník je tedy tváří kampaně za lepší komunikaci. No a kampaň má s humorem vysvětlovat třeba to, proč je silnice uzavřená, i když na ní zrovna nikdo nepracuje. Jak se plánují uzavírky nebo proč jde sypač se zvednutou radlicí. Brněnské komunikace připomínají, že jejich zaměstnanci často pracují v noci za deště i přímo v provozu. Samotné kolony ale většinou nespůsobily. Lidé budou kampaň vydat na zastávkách, reklamních plochách i sociálních sítích. No a vedle Michala Isteníka se do ní zapojí třeba také herec Jakub Uličník a trvat má nejméně 14 měsíců. Brněnské komunikace tak chtějí ukázat, že za každou uzavírkou není schválnost, ale často práce, která má město udržet v chodu. A možná právě tato kampaň připomene, že trocha klidu za volantem může nejenom v brněnských ulicích pomoci více než hlasitý klaxon. Tak šťastnou úterní cestu!

0: Hezké úterní ráno, Moravo, 6 hodin 19 minut, toto byla Madonna, za chviličku Andrea Bocelli a DJ David Guetta.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Ano, dámy a pánové, dnes v úterý 4.8. budeme pokračovat. 4 čísla vás můžou poslat na luxusní týden do Tater. Hrajeme i nadále o pobyt na chatě Medovka pro 6 lidí v hodnotě 80 tisíc korun. A protože včerejší nápověda sice k výhře nepomohla, ale nasměrovala vás správným směrem, dnes těsně před sebou přidáme další nápovědu. 4 čísla a dovolenka je vaše. Držíme pěstí.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ranní radíc je Charlie XCX, už za chvíličku třeba kapela Kryštof. Po půl sedmé se přidá Enrique Iglesias. A nebo Temper City. Nabídneme za chvíličku taky krátké jihomoravské zprávy, prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě, zaměříme se na ranní moravské teploty a podíváme se v úterý 4.8. za vámi i na cesty.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, je 6:30.
4: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
5: Oficiální web Břeclavy prošel proměnou na základě odborné analýzy uživatelské přívětivosti. Stránky nabízejí přehlednější navigaci i jednodušší přístup k dokumentům, rozpočtu a zápisům z komisí. Od začátku roku zaznamenal městský web 230 tisíc návštěv a lidé se na něj pravidelně vracejí. Zlínská záchranka vyměnila podlahu na krajském operačním středisku kvůli elektrostatickým výbojům. Pracoviště přitom slouží teprve 2 roky. Statická elektřina ale ohrožovala citlivou techniku. Nová antistatická podlaha stála 400 tisíc korun a práce proběhly za plného provozu linky 155.
0: A já přidám ještě jednu čerstvou informaci. Město Otrokovice informuje občany, že v areálu společnosti Toma Glikona došlo k zahoření, nicméně následně vše uhašeno zaměstnanci před příjezdem hasičů. Ovšem z preventivních důvodů město Otrokovice doporučuje občanům dočasně nevětrat a ponechat zavřená okna.
4: Rádio Jih. Počasí.
0: No, po ránu v Modřicích anebo Kyjově 24, v Hroznové Lhotě 22, v Lednici 21 stupňů Celsia a jak už zaznělo v předpovědi počasí, dnes by mohla padnout na jižní Moravě i 40.
4: Rádio Jih. Doprava.
0: Teď už ale zpátky na cesty. Připomínáme, na trase z Brna směrem na Třebíč na příjezdu do Rosic. Dejte pozor na sraženou srnu ležící v jízdním pruhu. Na cestách opatrně.
6: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Na jihu Moravy nám včera padl historicky teplotní rekord. Kde bylo nejteplej, prozradíme už za pár minut. A je otázkou, jestli se ten včerejší teplotní rekord dneska zase nepřepíše.

0: úterní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu, 6 hodin a 40 minut. Za námi Vance Joy, před námi Enrique Iglesias a nebo Temper City, tedy další hity pro osvěžení i dobrou náladu. No a protože nám na jihu Moravy včera padl historický teplotní rekord, tak na to dneska po ránu mrkneme. Ve Strážnici naměřili meteorologové 39,9 stupně Celsia. Vůbec nejvíc v historii měření na Moravě a ve Slezsku. Dosavadní rekord z Brodu nad Jí z roku 2013 byl o 0,2 nižší. No a vzhledem k dnešní přepovědi počasí, dle které vrcholí extrémní horká, je docela dost možné, že tento čerstvý rekord bude přepsán. Doplňme, že stále platí nejvyšší stupeň výstrahy kvůli možným dopadům na zdraví, vysoké také i nadále nebezpečí vzniku požáru. A jak už zaznělo ve včerejší ranní jízdě, velmi teplé počasí má na jihu Moravy vydržet do čtvrtka a ač i v pátek mohou být místy tropické teploty, minimálně v noci by se nám mělo ochladit. Takže úleva už je na obzoru. Otázka na jak dlouho.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnáziu v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přem Kamáčela. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipops, Kája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tady úterý 4. srpna. A před námi zase ta dovolená snů.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Tak jaký kód otevírá dveře k dovolené za 80 tisíc? I dnes můžete typovat čtyřmístnou kombinaci a vyhrát týden na chatě Berovka v Tatrách. I dneska vřele doporučujeme zapojit nápovědu z předchozího dne. A víte co? Jak už jsme slibili v této hodině ranní jízdy rádek, přidáme v úterý 4.8. další nápovědu. A pokud jste posledních 72 hodinách netypovali, budete moci už za chviličku volat na 518-345-678. Jenom otázkou, jestli máme zopakovat i tu včerejší nápovědu. Ale jo, tak nebudeme tajemní jak hrát v Karpatech, takže včerejší nápověda zněla. Správný čtyřmístný vstupní kód má spojitost s rádiem jich. A hned se to na vašich typech projevilo. Byť nebyly špatné, respektive byť byly špatné, tudíž nikdo si chatu neotevřel. Byli jste blízko, pohybovali jste se v těch číslech, které jste třeba hledali i na našem webu. www.radiojich.cz. No a ta dnešní nápověda by měla správný čtyřmístný kód ještě přiblížit, protože zní: správný čtyřmístný vstupní kód obsahuje jedno liché číslo. A nemusíme být raketoví inženýři, aby jsme zjistili, že ten zbytek je jaký? Ano, tušíte správně. Tak volejte na 518-345-678 a pojďte zkusit své štěstí. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Dobré ráno, tady Petra Veselý.
0: Petra volá z Veselý a zkouší to znova, je tomu tak?
2: Prosím?
0: Petra volá z Veselý a zkouší to znova se dostat do Tater.
2: No, já jsem ještě nevolala.
0: Ještě jsi nevolala, takže máš premiéru, jo?
2: Ano, tohle je premiéra.
0: Tak, Petro, co to tak na tu premiéru otevřít tu chatu?
2: No, já bych to ráda zkoušela, teď jsem slyšela další nápovědu, to zrovna nesedí.
0: Aha, takže ty už jsi připravené číslo, teď slyšela z nápovědu.
2: Ano, to se...
0: předělat.
2: No, takže...
0: No tak počkáme muset... chvíličku ještě, no.
2: No, já bych ráda počkala, ale už říkal jste jedno liché číslo.
0: Mhm, úplně přesně to znělo následovně. Správný čtyřmístný vstupní kód obsahuje jedno liché číslo.
2: Jedno liché číslo, no, takže to musím zrušit, to, co jsem měla nachystané, takže...
0: A můžete nám prozradit třeba to, co jste měla nachystané?
2: No, měla jsem nachystané 10-14.
0: Aha, a co vás tomu vedlo?
2: No, je to frekvence Břecla.
0: Ano, ano.
2: Že? Jenomže tam jsou dvě liché.
0: No, ale navíc 10-14 už bylo typu.
2: Už bylo.
0: Tak dobrá, tak zapoj tu druhou nápovědu a Petro z Veselý, zkusme teda otevřít tu chatu s novým číslem.
2: Takže zkusím 0980.
0: 09?
2: Mhm.
0: 80?
2: Mhm. A to už taky bylo, že?
0: 0980. O, mám takový pocit... že toto tady ještě nebylo. No ale je to správné číslo. 0980. Petra z Veselý zkouší tento pin. Pojďme na to. Peťu, ani tu lice stavěné.
2: No, bohužel, dáme šanci jiným.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
2: Jo, taky, naschle.
0: Naslyšenou. 0980. Vy, kteří si poctivě zapisujete veškeré piny, tak tak učiňte i v tomto případě, protože už za hodinku budeme hrát znova o dovolenou v hodnotě 80 tisíc korun. Někdo vyrazí na luxusní týden do Tater. www.radiojich.cz. Mrkněte na náš web, třeba vám pomůže.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jich.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: finále dnes hodiné úterní raní z Dave Bon Jovi a It's My Life. Po sedmé pro vás The Boss Hoss a Little Help. Ze Slovenska Mark Dan. A od nás kapela Škvor. V Moravském Písku vznikne obří průmyslový park. Více prozradí úterní Jihomoravské zprávy. Za ten 4. srpna krásné ráno, Moravo. A i po 7. hodině budeme hledat s další nápovědou správný pin.
1: Dovolené snů.
2: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih.

0: hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princeze a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Hezké úterní ráno, Moravo, minutka bude 7.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: V Moravském Písku vznikne obří průmyslový park a nová T-Mobile Arena v Brně je před dokončením. Kometa ji plánuje otevřít šlágrem se Spartou. V Moravském Písku se chystá velká proměna bývalého zemědělského areálu pro chov prasat. Společnost Svornost obchodní Stěmic chce veškeré staré budovy zdemolovat. Místo nich postaví obří průmyslovou a logistickou halu o rozloze přes 36 000 metrů čtverečních, což odpovídá zhruba 5 fotbalovým hřištím. Výstavba má začít příští rok a nový areál by měl otevřít v roce 2028. Vzniknout by v něm mělo přibližně 230 nových pracovních míst. Pro místní obyvatele to však přinese dopravní zátěž. Areál totiž nemá přímý nájezd na dálnici D55 a tak nákladní auta i kamiony budou muset projíždět přímo obcí. Brněnská Kometa se začátkem příštího roku přestěhuje do nové multifunkční arény na výstavišti. Majitel klubu Libor Zábranský oznámil, že prvním hokejovým utkáním v novém prostředí má být 10. ledna extraligový šláger proti pražské Spartě. Do té doby budou Brňané hrát ještě ve své dosavadní Winning Group aréně. Nová aréna nabídne pro hokejová utkání kapacitu 12 714 diváků, přičemž všechna místa budou výhradně k sezení. To má výrazně zvýšit komfort fanoušků i rodin s dětmi.
4: Rádio Jih, počasí.
3: Jakéže bude úterý, slunné s velmi vysokými tropickými teplotami. Český hydrometeorologický ústav píše, očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne spíše jen málo či na málo místech až polojasno a nejvyšší odpolední teploty až 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 39. A teď aktuálně Vátice 20, Veselí nad Moravou, Slavičín 21, Krumvíř 24 stupňů Celsia.
0: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Hezké úterní ráno i na cesty na dálnici D1 na 222. kilometru ve směru na Vyškov stojí na hranici poruchané vozidlo. Projíždějte opatrně a pozor taky na D46 na 6. kilometru ve směru na Brno. Tady stojí odstavené osobní auto. Šťastnou úterní cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
3: 7 hodin, skoro 2 minutky. V úvodu další hodinky úterní raní zde The Boss Hoss a Little Help.

0: Hezké letní ráno, Moravo, 7 hodin a 9 minut. V ranní jízdě té úterní Bruno Mars, Just the way you are. A za chvíličku ze Slovenska Mark Dan a Country Girl. A tento kousek pošleme dnes 4. srpna Dominikům a Dominikám, jež mají svátek. Krásná česká jména Dominika. Dominika mezi ostatními rozhodně nezapadnou. Podle významu jsou nositelé a nositelky těchto jmen doslova pány a paní dle základu Dominus. Tak Dominikům blahopřejeme na Břeclavskou, kde jich máme podle statistik 210. Gratulace další míří na Hodonínsko, kde je Dominiku o kapičku více, konkrétně 249. A míříme také na Vyškovskou, kde máme 139 dnešních oslavenců. A když už jsme vzpomenuli Dominiky, musíme i ženy, tak Hodonínsko jich má 85, Břeclavsko 660 a jméno Dominika se na Mikulovsku pohybuje podle statistik v počtu 14. Taky tam poprčí hudební dáreček. Svátek mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví Simba a Sir a Hafanům a kočičkám také všechno nejlepší. A teď jedno moto. Pravdě nelze učinit ti větší službu, než zbavit ji věci falešných. Tato věta, toto moudro anglického matematika Isaaca Newtona platí i pro vynález šampaňského. Dodnes se traduje, že ho vytvořil francouzský mnich Dom Pierre Perignon 4. srpna roku 1693. Představte si, i po 333 letech stojí za to připomenout, že to není pravda. Dom Perignon pravda šampaňské nevynalezl, jak tvrdí pověst, ale jeho vývoj notně pomohl. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století, víme, dokonce přesně bylo to roku 1534, kdy je zaznamenán blanket rurálního šumivého vína, které vznikalo spontánně díky tomu, že v zimě kvasinky přestanou pracovat ve víně, zůstalo taky něco cukru, no a na jaře se to rozkvasilo, začalo to bublat a všechny to překvapilo a takhle to začalo, takhle se objevil symbol oslav po celém světě. No a když už řekněme, by to Šáňu jako mohlo mít dneska narozeniny, tak se v některých vytříbených obchodech dá pořídit, v mnoha supermarketech spíše ale sekty. No a věděli jste, že právě 4. srpna roku 1930 otevřel Michael Cullen v New Yorku první moderní supermarket. Vsadil na jednoduchou myšlenku. Velký obchod, široký výběr a nízké ceny. Lidé za nákupy přijížděli i desítky kilometrů a nový koncept se během několika let rozšířil po celém světě. V podstatě každý dnešní supermarket, dalo by se říci, z části funguje na stejném principu, který odstartoval přesně před 690 lety. Zpátky k oslavencům Dominik a Dominika. Tato jména jsou vepsána v kalendáři. My ještě jednou blahopřejeme a skoro 12 minut po 7. hodině posíláme Marka Dana.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka. Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le. www.klimastyle.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

7 hodin 17 minut, kapela Škvor a Síla starých. Víme, že alkohol za volant nepatří. Taky víme, že bychom to měli na těch silnicích lidem korigovat. Navíc, milí řidiči, milé řidičky, policisté se tento týden zapojili do celoevropské akce Speed a až do neděle častěji kontrolují dodržování rychlosti. Měří se u silnic, ze stacionárních radarů, měří se z policejních aut, na dálnicích, dokonce i okrskách. Jinak za menší překročení do 10 km v hodině může řidič vše ustát dokonce i domluvou, ale i pokutou až 1500 korun na místě. Výrazně dražší je rychlost. Vyšší o 40 km v hodině v obci nebo o 50 mimo obec. V takovém případě může policie řidičák rovnou zadržet. Hrozí pokuta až 25 000 korun, 6 bodů a zákaz řízení až na rok a půl. No a kdo by i přes zadržený průkaz znovu usedl za volant, riskuje další vysokou pokutu, 4 body a ještě další zákaz řízení. Zkrátka dobře, na cestách velmi opatrně. Šťastnou cestu v 7 hodin a 18 minut. Za volanty posíláme kapelu Roxy. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní ranní jízdě Desmo, co na těbe závislí. My jsme závislí na muzice a tak popolo jsme zpěvačka Jess Glynn. Ray Delta. Nebo kapela Kabát. Ale bude to mnohem více, co vám z hitů pro dobrou náladu a osvěžení nabídneme, ale ještě předtím dodáme krátké úterní jihomoravské zprávy.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: A to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, je půl osmé.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Oficiální web Břeclavi prošel proměnou na základě odborné analýzy uživatelské přívětivosti. Stránky nabízejí přehlednější navigaci i jednodušší přístup k dokumentům, rozpočtu a zápisům z komisí. Od začátku roku zaznamenal městský web 230 tisíc návštěv a lidé se na něj pravidelně vracejí. Zlínská záchranka vyměnila podlahu na krajském operačním středisku kvůli elektrostatickým výbojům. Pracoviště přitom slouží teprve 2 roky. Statická elektřina ale ohrožovala citlivou techniku. Nová antistatická podlaha stála 400 tisíc korun a práce proběhly za plného provozu linky 155.
6: Rádio Jih. Počasí.
0: Tak meteorologové předpovídají rekord, tvrdí, že jižní Moravou čeká nejžhavější den v historii a měli bychom na některých místech naměřit rovných 40 stupňů Celsia. Už jsme říkali, že včera ve Strážnici ukázali měřící přístroje rekord 39,9 stupně Celsia a vypadá to, že bude překonán. Pojďme na ranní teploty, Domanín, Bučovice 24, Fasohlávky 25, Zlín 27 stupňů Celsia.
6: Rádio Jih. Doprava.
0: A pádíme taky na rozpálené cesty v Brně v Žabovřeské ulici ve směru na výstaviště u sjezdu na Písáreckou. Došlo ke střetu 2 osobních aut, zdržení asi 10-minutové. Na dálnici D2 na 29. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na nepojízdnou dodávku s defektem a v Brně v Srbské ulici na křižovatce s Tyršovou havarovala 2 osobní vozidla. Projíždějte i tady s opatrností. Šťastnou úterní cestu.

Je neuvěřitelné, jakým způsobem někteří na této planetě dokáží vydělat prachy. A že jim to i jistou část doby prochází. V Itálii vzniklo archeologické naleziště, které mělo jednu drobnou vadu. Bylo celé falešné. Dnes 69-letý Franco Maloso si na kopci u obce Arcugnano postavil údajný antický amfiteátr a turistům za prohlídku účtoval až 40 eur, tedy plus minus 1000 korun. Tvrdil, že jde o největší a nejstarší amfiteátr na světě, který po sesuvu půdy objevili archeologové vyslaní UNESCO. Přidal i příběhy o Julii Cezarovi nebo Romeu.

0: Tak já bych to určitě neboural, protože když počkají 100 let, tak z toho určitě památka bude, nebo jistý kus příběhu o, řekněme, vykutáleném podnikateli. No vidíte, já jsem si myslel, že Ital v zimě nepracuje, či je na horách a v letě tančí, a tady ten Čikula to klišé vyvrátil. Pilný jak včelička.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 3:45, Unique 2, záklečku kabát. Možná i ten si můžete přibalit do vašeho kufru, cestovního kufru, tedy v případě, že si vyberete třeba podzim anebo zimu z ročních období.
1: S rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Ale můžete klidně vyrazit v létě anebo na jaře, záleží jen a jen na vás. A jen tak mimochodem, co byste tady řekli na týdenní dovolenou pod Vysokými Tatrami? Říkáte ano, paráda, na rádiu jich je veře pobyt pro 6 lidí na luxusní chatě Medovka s výhledem na Kryváň a to v hodnotě 80 tisíc korun. A mezi dovolenou snů jsou jen 4 čísla. Stačí správně uhodnout 4-místný kód, který otevírá dveře chaty. A dnes by vám k tomu měla pomoci další nápověda. Připomeňme tu pondělní, budeme naprosto féroví a otevření. Pondělní nápověda zněla. Správný 4-místný vstupní kód má spojitost s rádiem Jih. A dneska jsme před hodinkou odhalili další nápovědu pro úterý 4.8. Zní správný 4-místný vstupní kód obsahuje jedno liché číslo. Připraveni? 5183456 7 8. Pokud jste v posledních 72 hodinách s námi nesoutěžili o tento luxusní pobyt, můžete volat k nám sem do studia a zkusit si otevřít onu chatičku. Dobré ráno, komu?
2: Dobré ráno, tady Eliška.
0: Eliška volá odkud, prosím?
2: Eliška volá ze Strážnice.
0: A Eliška už je zbalená.
2: Samozřejmě.
0: Tak Eliško, pojďme společně otevřít ty dveře, nebo ti to naťukaj a ty dveře otevřu.
2: No, tak zkusíme 0889.
0: 0889, jo? Mhm. 0889. Využíváš obě nápovědy, které jsi slyšela, že ano?
2: Ano.
0: No. Tak co, Eliška, vyrazí do Tater s rádiem Jih?
2: Tak. Zakrý.
0: Eliško, moc děkujeme, zdravíme, měj se hezky.
2: Taky, ahojte.
0: Ahoj, čau, čau. 0889, další tip, který si můžete zapsat a už v éteru rádia jich nepoužívat. www.radiojich.cz, opět a znovu velmi rádi připomeneme tento web, tam celá řada krásných čísel, jež souvisí s rádiem jich, s rádiem Jižní Moravy. No a je tam taky odpověď na otázku, jaký je ten správný PIN. Tak to prosím pěkně, dejte dohromady.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jih.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: včerejší rekordně teplý den navázala na řadě místy tropická noc, tak doufám, že jste alespoň z části odpočatí. My vám po 8. hodině dodáme další osvěžující hity pro dobrou náladu. V úterý 4.8. po 8. Backstreet Boys, Everybody. Přidá se Taylor Swift. A nebo Poetika. A taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Kromě toho se dozvíte, že zlínská záchranka musela měnit podlahu, kvůli čemu odhalíme už co nevidět. A odhalíme dneska i správný pinko.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jihlava.

0: soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Hezké srpnové ráno, Moravo je 8.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Oficiální web Břeclavy je přehlednější a otevřenější. A zlínská záchranka musela měnit podlahu kvůli statické elektřině. Oficiální webové stránky Břeclavy prošly výraznou proměnou. Město se při úpravě opíralo o odbornou analýzu, která odhalila slabší místa v navigaci. Cílem změn nebylo upravovat grafiku, ale zrychlit vyhledávání a zpřehlednit obsah. Lidé se tak nově jednodušeji dostanou k městským dokumentům, rozpočtu nebo usnesením zastupitelstva. Pro větší transparentnost radnice doplnila i zápisy z komisí a výborů. Od začátku roku zaznamenal web Břeclavy 230 tisíc návštěv. Lidé se na stránky podle statistik také pravidelně vracejí. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje musela kompletně vyměnit podlahu na svém operačním středisku ve Zlíně. Moderní pracoviště na Havlíčkově nábřeží přitom slouží operátorům teprve necelé 2 roky. Důvodem byla statická elektřina a nepříjemné výboje. Mluvčí záchranky Veronika Slaměnová potvrdila, že výměna byla nutná kvůli ochraně citlivé výpočetní a telekomunikační techniky. Odborná firma položila novou krytinu s antistatickou úpravou za 400 tisíc korun. Práce trvaly 2 dny za plného provozu. Příjem tísňových volání na lince 155 to nijak neomezilo a volající žádnou změnu nepocítili.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: Před námi další slunečný den s velmi vysokými tropickými teplotami. Meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno. Během dne spíše jen na málo místech až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty místy až 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 39. Aktuálně Kunovice 24, zdravíme do Břeclavě, kde měříte 26, Ratíškovice mají na teplomírech 27, Vrbice aktuálně letních 25 stupňů Celsia.
12: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: I I v úterý v tom jedeme s vámi, zdravíme za volanty. Na D2 na 40. kilometru u Staroviček ve směru na Břeclav v levém pruhu probíhají práce údržby, projíždějte opatrně. A na Brněnsku v Chudčicích došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je tam částečně omezen. Šťastnou úterní cestu.
13: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu J.
9: Taky v této hodince nabídneme nejenom hity pro dobrou náladu, ale třeba taky soutěž. Soutěž Dejte si pozor na jazyk. No a zaměříme se taky na brněnské komunikace, protože si mnozí říkají, co sakra dělají brněnské komunikace. Přesně na to chce nová kampaň odpovědět. A zároveň sklidnit řidiče, kteří si svou zlost vybíjejí na silničářích. Tváří projektu je známý brněnský herec. Více už za chvilku.

0: rádiu i konkrétně v úterní ranní jízdě. 8 hodin a 11 minut. Čas podívat se na kolony, uzavírky nebo odtažená auta, jež dokážou řidiče pořádně naštvat. Jejich zlost ale často skýtávají pracovníci brněnských komunikací, kteří podle firmy čelí stále častěji nadávkám, urážkám a někdy i dokonce fyzickým útokům. Společnost proto spustila kampaň za lepší komunikaci. Jejíž tváří je brněnský herec Michal Isteník, kterého známe z velmi úspěšného seriálu Most.
1: Já jsem se úplně normálně přeřekl, já jsem chtěl říct o Romanu a vyšlo ze mě Dášo. Co čumíte?
2: Úhel, Franto.
3: Obsession.
4: V noci se mi zdálo, že si beru Pavla. Měl na sobě smoking. Já měl bílý krajkový šaty.
5: Co s člověkem neudělá jeden blbej vejšlap na kopec?
0: Tak toto byl Eda z Mostu. No a zpátky k Michalovi Isteníkovi, jež je teď tváří kampaně za lepší komunikaci. Kampaň má s humorem vysvětlovat třeba to, proč je silnice uzavřená, i když na ní zrovna nikdo nepracuje, jak se plánují uzavírky, nebo proč jde si páč se zvednutou radlicí. Brněnské komunikace připomínají, že jejich zaměstnanci často pracují v noci za deště i přímo v provozu. Samotné kolony ale většinou nespůsobily. Lidé budou kampaň vídat na zastávkách, reklamních plochách i sociálních sítích. A vedle Michala Isteníka se do ní zapojí třeba také herec Kuba Uličník a trvat má nejméně 14 měsíců. Brněnské komunikace tak chtějí ukázat, že za každou uzavírkou není schválnost, ale často práce, která má město udržet v chodu. A možná právě tato kampaň připomene, že trocha klidu za volantem může, a nejenom v brněnských ulicích, pomoci více než hlasitý klaxon. Tak na cestách pevné nervy, si jen šťastnou cestu.

0: 8:20 minut a Avicii a zatím to nemá zvonce ani konce. V úterý 4.8. vlna veder na Moravě ještě zesílí, dál nás trápí obrovská vedra. Navíc dle meteorologů nás na Moravě právě dnes čeká nejžhavější den v historii. Meteorologové předpovídají rekord, že by se na některých místech mohlo naměřit 40 stupňů Celsia. Přitom včera jeden, jak už jsme ve vysílání raní zde rádi říkali, padl. Ve Strážnici naměřili 39,9 stupně Celsia. Ale s vedrem se nepotýkají jen lidé, trpí i zvířata. A takhle ně prosím nezapomínejte. Třeba úsloví potit se jak kůň má naprosto reálný základ, protože koně dokážou tímto způsobem přijít i o stěží uvěřitelných 15 litrů za hodinu. I proto je potřeba, aby zvířata měla neustálý přístup k vodě a minerálům. Tak velké díky, že i na ně myslíte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Foster the People, součástí úterní ranní jízdy. Dobré ráno, Moravo. Po půl deváté vzpomínka na Daria G. Z Rakouska, odkud ne velmi často přichází muzika, Mark Korn. A po půl deváté Rady Kirkeny 1 plus 1. Zatím další krátké úterní jihomoravské zprávy. Zatem 4.8. dneska se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Společně zkontrolujeme ranní moravské teploty a vydáme se na cesty. A po deváté soutěž. Dejte si pozor na jazyk.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kulse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezké letní ráno, je půl deváté.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Bývalý Vepřín v Moravském Písku nahradí nová průmyslová a logistická hala o rozloze 5 fotbalových hřišť. Stavba obřího areálu má začít příští rok, otevření se plánuje na rok 2028 a práce v něm vznikne pro 230 lidí. Protože park nemá přímé napojení na dálnici, nákladní doprava i kamiony budou projíždět přímo obcí. Kometa Brno plánuje odehrát první zápas v nové T-Mobile aréně 10. ledna proti Spartě. Hala na výstavišti pojme na hokej 12 714 diváků. Všechna místa budou nově k sezení.
6: Rádio Jih. Počasí.
0: V Brně či Dolních Věstonicích 28 stupňů, Tvarožná Lhota, Vřesovice 27 a v průběhu dne meteorologové tvrdí, že na některých místech rtuť teploměru ukáže na rekordních 40 stupňů Celsia.
6: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu taky za vámi na cesty v Brně v Žabovřeské ulici ve směru na Královo pole za nájezdem z ulici Hlinky. Z ulice Hlinky došlo ke střetu dvou osobních aut s kolonou, proto počítejte již od fakultní nemocnice. A připomínáme na D2 na 40. kilometru u Staroviček ve směru na Břeclav budou v levém pruhu probíhat práce údržby, tak projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.

den pro milovníky vína je dnes připravena soutěž, dejte si pozor na jazyk, ale také pro milovníky dobrého jídla a muziky, či vůbec letní atmosféry. No a k letní atmosféře samozřejmě patří muzika. 8:30 v úterní ranní jízdě, zlatem 4.8. roku 26, vzpomínka na Daria G. Za chvilečku taky Rakušan, Mark Korn. Tak dobré ráno, Mora.

0: jsme to vzpomínali v dnešní ranní z Gerardy, že z Rakouska bohu ví kolik muziky nechodí, ale když už přijde, pak to stojí za to. Mark Korn je toho důkazem. 8.38, ale startujeme soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A i dneska máme pro vás dvě krásné vstupenky na otevřené vinařství Štěpán Maňák. Právě vinařství Štěpána Maňáka vás zve 29. srpna na otevřené vinařství 2026 do Žádovic. Budete moci ochutnat všechna jejich vína, poslechnout si skvělou hudbu, užít si skvělé jídlo a letní atmosféru. Zní to jako naprosto fantastická kombinace. Tak volejte na 518-345-678 a zkuste své štěstí. Dobré ráno, Tutkošovi, zdravíme ho. 518-345-678, telefonní linka k nám sem do studia. Hezké jítro. Ajajaj, byl tam někdo, vypadl. Tak to zkusíme do třetice, zdali pak se zadaří někomu zkusit si naši soutěž. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, koho pak zdravíme a kam?
2: Majka z Nové Lhoty.
0: Majka dlouho přemýšlela nad svým jménem. Co má tolik práce po ránu, že neví v podstatě ani, jak se jmenuje?
2: Ne, to je náhoda, že jsem se dovolala.
0: Zatím, tak ty jsi překvapená z toho, že jsem dovolala.
2: Jo.
0: Tak to nás nesmírně těší, ale musím položit ještě jednu otázečku, než začneme startovat. Pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Uh-huh.
0: Super, tak já tě poprosím, aby si dala potišejc rádio, aby nám to nepískalo, nevazbilo.
2: Jo, moment.
0: Jasně, počkáme. Tak, vypadá, že už je to lepší, uh-huh. Že už slyšíme jenom naši posluchačku. Tak budeš-li připravena, můžeme jít na to. Jsi? Jsi připravena?
2: No, můžu.
0: Dobře, jdem na to. Prosím tě, máš živnostenský list?

0: A ty teď krásně celou dlouhou větou odpovíš a my ti ty lupiny dáme, protože u toho Anna se zastavila. No?
1: Takže nekupuju. Mhm. Neměla jsem takovou nohu.
0: No, co s tebou? My jsme říkali, že když odpovíš na tuto otázku, že ti ty lupiny dáme, když o to tak stojíš. A když jsi tak strašně překvapená, že ses dovolala do naší soutěže, tak gratulujeme!
1: Děkuju.
0: Doufám, že máš radost ze dvou stupenek na otevřené vinařství.
1: Určitě.
0: Už se na tebe u Štěpána Maňáka moc těší. Tak když už tady máme, můžeš nám ještě prozradit, jaké víno máš ráda, jestli bílé, červené, nebo třeba růžové?
1: Bílé a sladké.
0: Bílé, sladké, určitě. Takže třeba taková sladká pálava, slušná kámoška, jo?
1: Určitě.
0: Super, tak ale pozor v těch vedrech s tím alkoholem. Měj se hezky, zůstat na Adriátku, ahoj.
1: Nasledanou.
0: Tak jsme dali 1+1 dohromady, dali jsme si soutěž, udělali jsme radost a když už jsme u toho počítání, tak ještě Reddy Kirken.
2: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minutky po 8:45, Miley Cyrus, buterní raní, z něco nevědět, Sugar Babes, About You Now, teď ale míříme do autoškoly, či do autoškol, ale do těch na Slovensku, protože právě tam už nebude k řidičáku stačit jen věk a úspěšná autoškola. Od 1. září letošního roku se do kurzu pro osobní auto dostanou pouze lidé, kteří dokončili základní školu. Při přihlášení budou muset ukázat vysvědčení z 9. třídy, potvrzení o dalším studiu nebo diplom. Kdo výše zmíněné nedodá, má prostě smůlu. Slovenská vláda si od novinky slibuje dvě věci. Mladé lidi má řidičák motivovat, aby školu skutečně dokončili. A zároveň se má zvýšit bezpečnost na silnicích. Instruktoři totiž upozorňují, že někteří zájemci, kteří právě nedodělají ani základní školu, mají velmi často problém porozumět otázkám v testech, dopravním značkám nebo psaným výstrahám. Změní se dokonce také samotná výuka. Nejdřív bude nutné dokončit teorii a složit z ní zkoušku, teprve potom ukazeče pustí za volant. Opatření, ale jak to tak bývá, vyvolávají kritiku. Bez řidičáků se totiž lidem, hlavně v regionech, může hůř hledat práce. Co myslíte? Pomohl by podobný filtr i na českých silnicích, nebo je to už příliš tvrdá podmínka? No, od 1. září 26 se do kurzu pro osobní auto nedostanou lidé, kteří neukáží vysvědčení z 9. třídy. Prostě kdo nedokončí základní školu, řidičák si neudělá.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké úterní ráno, Moravo, Mike Perry, The Ocean, po deváté pro vás třeba Nars Barkley a Crazy. Osvěží Evča Farna, Zmiraj, pohodička, song Vzpomeneš si. A Just the Way You Are nabídnou Milky a DJ David Guetta. Tak nová T-Mobile Arena v Brně je před dokončením a Kometa ji plánuje otevřít šlágrem. S kým prozradí další úterní jomoravské zprávy rádejků za okamžik a po deváté hodině další soutěžní kolo o dovolenku snů.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih vás

0: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
5: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
6: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
7: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
10: Hezké letní úterý, je 9 hodin.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: V Moravském Písku vznikne obří průmyslový park a nová T-Mobile Arena v Brně je před dokončením. Kometa ji plánuje otevřít šlágrem se Spartou. V Moravském Písku se chystá velká proměna bývalého zemědělského areálu pro chov prasat. Společnost Svornost obchodní Stěmic chce veškeré staré budovy zdemolovat. Místo nich postaví obří průmyslovou a logistickou halu o rozloze přes 36 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá zhruba 5 fotbalovým hřištím. Výstavba má začít příští rok a nový areál by měl otevřít v roce 2028. Vzniknout by v něm mělo přibližně 230 nových pracovních míst. Pro místní obyvatele to však přinese dopravní zátěž. Areál totiž nemá přímý nájezd na dálnici D55 a tak nákladní auta i kamiony budou muset projíždět přímo obcí. Brněnská Kometa se začátkem příštího roku přestěhuje do nové multifunkční arény na výstavišti. Majitel klubu Libor Zábranský oznámil, že prvním hokejovým utkáním v novém prostředí má být 10. ledna extraligový šláger proti pražské Spartě. Do té doby budou Brňané hrát ještě ve své dosavadní Winning Group aréně. Nová aréna nabídne pro hokejová utkání kapacitu 12 714 diváků, přičemž všechna místa budou výhradně k sezení. To má výrazně zvýšit komfort fanoušků i rodin s dětmi.
11: Rádio Jih, po
13: počasí.
10: Dnes s velkou pravděpodobností naměříme prvních 40 stupňů Celsia na jižní Moravě. Předpovídají alespoň meteorologové, očekávají jasno nebo skoro jasno během dne, spíše jen málo či na málo místech až polojasno. Na nejvyšší odpolední teploty právě až 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 39, aktuálně Brno 28, Brumovice 30, Milotice 31, Napajedla dokonce 33 stupňů Celsia. Přes den bude teploty alespoň lehce pocitově osvěžovat jižní a jihovýchodní vítr.
14: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
15: Rádio Jih. Doprava.
10: Na D52 na 22. kilometru směrem od Brna na Pohořelice stojí odstavené nákladní auto. Projíždějte opatrně a připomínáme dopravní nehodu v Brně v Žabovřeské ulici ve směru na Královo pole. Za nájezdem z ulice Hlinky došlo ke střetu dvou osobních aut s kolonou. Počítejte stále již od fakultní nemocnice. Tak pevné nervy a si hem šťastnou úterní cestu.

0: 9 hodin 9 minut, Felix je na rádiu. Mimochodem víte, že už téměř půl století letí vesmírem také čeština? Jeden český hlas míří dál do hlubin vesmíru jako pozdrav případným mimozemským civilizacím. Kdo promluvil a co přesně řekl, prozradíme na rádiu jich za chvíli.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: před pár minutkama jsme to nakousli, tak pojďme se znovu do toho pustit a podívat se do dalekého vesmíru. Znova ta otázka. Víte, že už skoro 50 let putuje dalekým vesmírem Český hlas? Je součástí zlaté gramofonové desky, která je ukryta v sondě Voyager 1 a má případným mimozemským civilizacím představit naši planetu. Čeština je tak jedním z 55 jazyků, které deska obsahuje. Voyager 1 odstartoval svou pouť vesmírem v roce 1977 a letos v listopadu dosáhne významného milníku vzdálenosti jednoho světelného roku od Země, tedy téměř 26 miliard kilometrů daleko. Neuvěřitelná, nepředstavitelná vzdálenost. Možná si kladete otázku, kdo měl tu čest namluvit český vzkaz mimozemšťanům. Prozradíme, že jim byl Václav Otakar Kostroun, ten jako dítě z rodiče emigroval do Spojených států amerických a v roce 1977 působil na Cornellově univerzitě jako jaderní fyzik. No a když ho tehdy oslovila NASA, jestli by namluvil český vzkaz, na rozmyšlenou měl jen 5 minut. Podmínkou bylo, že vzkaz má být krátký a musí to být hned. A jak český vesmírný vzkaz vlastně zní? Poslechněte si jej.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu skiparku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
1: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.

0: nebo Kidlerovi. Jste připraveni? Já věřím, že ano, tak jdem na to.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Čtyři čísla vás můžou poslat na luxusní týden do Tatér. Hrajeme o pobyt na chatě Medovka pro 6 lidí v hodnotě 80 tisíc korun. A protože včerejší nápověda sice k víře nepomohla, ale nasměrovala vás správným směrem, dnes jsme odhalili další nápovědu. A kdyby ji náhodou někdo nezaznamenal, tak nápověda pro úterý 4.8. zní: správný čtyřmístný vstupní kód obsahuje jedno liché číslo. K tomu přidáte tu nápovědu z pondělí 3.8. Správný čtyřmístný vstupní kód má spojitost s rádiem Ich. No a když to všechno dáte dohromady, tak určitě naleznete, dámy a pánové, ten správný kód, který vám otevře tu chatu. Jste připraveni? My ano, 518-345-678. Kdo se dovolá, zkusí tipnout, anebo nabídne rovnou ten správný pin. Jeho vysněná dovolená snů mu budu říkat pane anebo paní. Hezké dopoledne, komu přejeme?
2: Ahoj, tady Iva, Petrova.
0: Z Petrova, Iva, jsem připravená, že se budu ptát, odkud je. Tak možná do Petrova poputuje tak krásná dovča, respektive onen poukaz. Tak Ivuško, zaznamenala jsi všechny nápovědy?
2: Zaznamenala.
0: Super, já bych chtěl jenom ještě jednu věc dodat. Jsou venku dvě nápovědy a bohužel rozmohl se nám tady takový nešvar. Že se opakují ty piny. Já vím, že poslouchat to celý den je prostě hrozně těžké, je to složité, ale tak promarněné šance úplně zbytečně. Jestli není dobré zapojit do toho třeba více rodiny nebo kamarádů známých, přece jenom je to dovča pro 6 lidí, tak proč nějakým způsobem nespolupracovat? A třeba prozradím, že Eliška ze Strážnice před 8 hodinou typovala 0889 a to už zkoušel v pondělí Roman Stišnova 0889, jo? Takže to malinké upozornění. Tak Ivuško, pojďme na to.
2: No, mám dva typy a nevím teda, zkusím. No,
0: mám ti nějak pomoct?
2: Ne, to asi nepomůže.
0: Ne, nepomáj, ty nepomáj, dobře.
2: Tak zkusím, 60-67.
0: 60-67, co tě k tomu vede, že zrovna 60-67... 60-67, že je správné číslo.
2: Podle nápověd by to pasovalo, že jsou tam sudá čísla jenom jedno liché a je to začátek telefonního čísla do rádia Jich.
0: Aha, takže tě k tomu dovedly ty nápovědy.
2: No, jo.
0: 60-67, no uvidíme, vyzkoušíme, jestli 60-67 je správné číslo. Jedno liché, jestli dobře počítám, tam je, jo. Hodně se nebudeme to zbytečně protahovat, máš určitě hodně práce, že?
2: Ano.
0: Tak se dozvíme, jestli je to pravda nebo ne, jestli se otevřou ty dveře té chaty. No podívej se, ano!
2: Fakt?
0: 60-67 je správný pin, který ti otevřel dveře k dovolené snu.
2: Tak to je pecka, děkuju.
0: A je to začátek SMS a WhatsAppového čísla 60-67. Přímo před čumáčkem se to všichni měli na našem webu www.radio.cz a Iva z Petrova si s tím poradila na 100%. Gratulujeme.
2: Paráda, děkuju.
0: Otázka na postoje svá. Koho vezmeš sebou, když si můžeš vzít 6 osob? Nebo dohromady je vás 6? Bude?
2: Nevím ještě. Uvidíme, jestli to bude rodina nebo kamarádky.
3: Já jestli můžu, Luke. Určitě, ahoj, Ivo, já tě zdravím, prosím tě. Ty jsi ta, která volá z práce vždycky.
2: Jo, přesně tak.
3: Tak to bude mít šéf radost, ale já jsem ti chtěl říct, že já třeba nejsem rád, že jsi to uhledla. Promiň, nezluč se. Ale já teďka budu muset vymýšlet nějaké vstupy, že jo?
2: To mě mrzí.
0: Oni vymyslí velmi rád, protože my milujeme, když naši posluchači mají radost z takovéto nádherné výhry.
2: No, úplně největší.
3: Tak to velká gratulace. To je
2: děkuju moc, děkuju.
3: Tak kdy si máme teda vzít potom to volno? My jedeme s tebou. To už, muž máš dva lidi, tak ty jsi třetí.
2: Vůbec nevím, protože jsem si dívala, je to tak jako odlehlé a přemýšlela jsem i nahory, ale za stace stadově si bude průjezdná v zimě, takže uvidíme.
3: Bude?
2: Tak to bude super.
3: Já si myslím, že pro tebe pošlou koně.
0: Vozí.
2: To by bylo dobrý.
0: Že nám ráz dojede na saňář. Ale ne, fakt je parádička, že si můžeš vybrat jaro, léto, podzim, zima, máš na to čas celý rok, takže v klidu, v pohodě, u kafíčka, někdy s přáteli, s rodinou, povybíraj a hlavně si to užij. Luxusní.
2: Děkuju moc.
0: Tata Medovka ve Slovenských Tatrách. Tak zůstat na drátku, měj se hezky, taky děkujeme, ahoj, čau, čau. No, vy ostatní si ten sen můžete taky splnit, že? Kora,
3: no, jasně.
0: Svoje,
3: no. Tak.

0: mimochodem poslouchejte dále Rádio Jižní Moravy, protože pro vás připravujeme další velkou soutěž. Tak aby se nemusel vymýšlet ty vstupy, o kterých jsme
1: byli. No právě, tak šup, šup, pojďme na to.
2: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 000 korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jih.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

úžasné, tak pokud jste to ještě neslyšeli, už máme výherkyni velké soutěže o týdenní pobyt na luxusní chatě Medouka pod Tatrami na Slovensku. Více uslyšíte v té následující hodince. Teďka se pojďme podívat na muziku, kterou si zahrajeme po desáté. Marek Ztracený.

dáme si DJ Boba, jeho Freedom. Já jsem Vlasta Mancík, přeju vám krásné úterní dopoledne, za chvíli Markéta Výšková, další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Břeclav chce zachránit historický hotel Koruna. Počkejte si na podrobnosti.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Hezké dopoledne, máme 10 hodin 1 minutu.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: V Břeclavce zachránit historický hotel Koruna a Vyškov plánuje novou sportovní halu až za 200 milionů korun. Břeclav bojuje o záchranu jedné z nejstarších budov ve městě. Vedení radnice s podporou zastupitelů navrhlo prohlásit bývalý hotel Koruna na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka za nemovitou kulturní památku. Ministerstvo kultury už zahájilo příslušné řízení. To znamená, že je budova až do konečného rozhodnutí pod zákonnou ochranou a majitel ji nesmí zbourat ani stavebně upravovat. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co se objevily neoficiální informace o plánované demolici a výstavbě nového objektu. Historická Koruna, ve které dnes funguje tržnice, přitom patří k posledním dochovaným památkám v centru Břeclavi a její historie sahá až do 17. století. Vyškov připravuje stavbu nové moderní sportovní haly. Radnice tak reaguje na dlouhodobý nedostatek cvičebních prostor pro místní kluby i chybějící zázemí pro diváky. Stávající haly u základních škol i v parku u atletického oválu jsou totiž vytížené na maximum. Nová hala vyroste právě v sousedství parku na místě dosluhujících šaten. Nabídne hlavní hřiště o rozměrech 46 na 26 metrů, které půjde rozdělit na tři menší plochy, a také tribunu pro stovky diváků. Studii projektu dokončí odborná firma na konci prázdnin. Předpokládané náklady se pohybují mezi 150 až 200 miliony korun a město je chce financovat pomocí úvěru a dotací.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Pojďme se podívat na venkovní teploty, které teďka panují na jihu a jihovýchodě Moravy. Tak v Hruškách, v Hovoranech a v Topolné aktuálně měříte 30 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti potom 31. Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, spíše na západě kraje a s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39.
3: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Vyrážíme na silnice, pozor na trase z Pohořelice na Brno. U Popovice blokuje levý pruh střed dvou osobáků, kolona je téměř kilometrová a v Brně Žabovřeskách na Žabovřeské ulici ve směru na Pisárky před sjezdem na Kníničkou dejte pozor na nepojízdné osobní auto vybočující do levého pruhu. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: 10 hodin 4 minuty, to je aktuální čas. Já jsem Vlastě Mancík, z rádia Jih vám přejeme krásné úterní odpoledne, dopoledne a posíláme Kelly Clarkson.

10 hodin, 10 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je Sean Paul, jeho Get Busy, za chvíli David Guetta, nebo taky slibovaný Marek Ztracený, jeho originál. A o čem bude na rádiu jich řeč už za chvíli? Běžné upozornění se na brněnském hlavním nádraží změnilo v krvavý útok. Dva členové ostrahy skončili po napadení v nemocnici. Co se přesně stalo, uslyšíte na rádiu jich do 6 minut. Tak rozhodně držte vlnu.

0: Alex Ztracený, originál na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Než se budeme věnovat té události, která se stala v Brně, tak ještě malá připomínka, volal nám náš posluchač Daniel, že si máte dávat pozor mezi strážnici a v Norově se řeší dopravní nehoda, je to se zraněním cyklista a pozor taky, pokud pojedete ze strážnice na Bzenec, tak je to tam uzavřené okolo pruháče, tak s tím počítejte, ať někam dojedete tam, kam potřebujete. Tak a teď už pojďme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Dva pracovníci ostrahy skončili po útoku na brněnském hlavním nádraží v nemocnici. Skupina agresorů je v sobotu večer napadla poté, co upozornili dvě ženy na zákaz kouření v budově. Muže srazili na zem, byli je pěstmi a kopali do nich, potom utekli. Zákaz kouření přitom chrání nejenom děti, seniory nebo lidi se zdravotními potížemi, ale také snižuje riziko požáru o ten nedopalku či zapálené cigarety. Ostraha tedy neřešila malichernost, ale pravidlo, které platí kvůli bezpečí všech cestujících. Policisté případ zatím prověřují jako výtržnictví a vyhodnocují kamerové záznamy. Tak já jenom doufám, že se je podaří co nejdříve chytit a vysvětlit jim to.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Krištof Tomáš Klus, jejich cesta, tak a my teďka po cestě vyrážíme opět do Brna, protože Kraví horu v Brně znovu zaplnili obří planety. Největší atrakcí festivalu Planet je 12-metrový model Jupiteru Gigalon, který doplňují 4 největší měsíce této planety. Pořadatelé letos se nafoukli také všech 7 dalších vesmírných modelů. Vidět je můžete každý den až do neděle, za příznivého počasí budou vystavené od 2 hodin odpoledne do 11:30 večer. No a co nás čeká po další trojce hitů pro dobrou náladu? No, nemám pro vás dobrou zprávu, protože někdo vám vyfoukl pobyt v hodnotě 80 tisíc korun na luxusní chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami. Za chviličku slyšíte víc.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
6: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubněnech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubněnech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a

0: Regrese za chvíli, Harley, proč pocit mám, ale teďka skvělá zpráva, ale pro některé z vás možná smutná.
1: Jejich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Klobouk dolů před vámi, našimi posluchači rádia, kteří jste za pouhých 5 herních dnů dokázali se dvěma nápovědami najít správné čtyřmístné číslo z 10 tisíc možných kombinací a odemknout tak týdenní pobyt na opravdu luxusní chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami. Správný tip měla u Lukáše Makovce před hodinou Iva z Tvarožné Lhoty.
2: Pane nebo paní, hezké dopoledne, komu přejeme?
3: Ahoj, tady Iva, Petrova.
2: Petrova, Iva, jsem připravená, že se budu ptát, odkud je. Tak možná do Petrova poputuje tak krásná dovča, respektive onen poukaz. Tak Ivuško, pojďme na to.
3: No, mám dva typy a nevím, teda zkusím.
2: No, mám ti nějak pomoct?
3: Ne, to si nepomůže.
2: Ne, nepomáhaj, dobře.
3: Tak zkusím. 60-67.
2: 60-67. Co tě k tomu vede, že zrovna 60-67? 60-67, že je správné číslo.
3: Podle nápověd by to pasovalo, že jsou tam sudá čísla jenom jedno liché a je to začátek telefonního čísla do rádia jich.
2: Aha, takže tě k tomu dovedly ty nápovědy.
3: No, jo.
2: 60-67, no uvidíme, vyzkoušíme, jestli 60-67 je správné číslo. Jednoliché, jestli dobře počítám, tam je. Jo. A dělá se, nebudeme to zbytečně protahovat, máš určitě hodně práce, že?
3: Ano.
2: Tak se dozvíme, jestli je to pravda nebo ne, jestli se otevřou ty dveře té chaty. No podívej se, ano! 60-67 je správný pin, který ti otevřel dveře k dovolené sluby, ty
3: dveře. Děkuju.
2: A to začátek SMS-a WhatsAppového čísla 60-67. Přímo před čumáčkem se to všichni měli na našem webu www.radio.cz a Iva z Petrova si s tím poradila na 100%. Gratulujeme.
3: Paráda, děkuju.
2: Otázka naprosto jasná. To vezmeš sebou, když si můžeš vzít 6 osob. Nebo dohromady je vás 6. Bude.
3: Nevím ještě.
0: Tak já můžu jenom říct, že když jsem to poslouchal, tak úplně husí kůže, nevím, jak jste na tom vy, i vás Tvarožné Lhoty, protože Petrově pracuje, ale jinak je se Tvarožné Lhoty, tak opravdu vyhrála tady tenhle ten týdenní pobyt na luxusní chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami. Ale nebuďte smutní, protože když máme to horko, tak my se vám budeme zase snažit nabídnout další krásnou cenu a to bude klimatizace v hodnotě 25 tisíc korun.
1: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Vintrlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz.
4: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
1: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské sýry, cymbalovou muziku i vinařství.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Blíží se nám 11. hodina dopolední. Tohleto je Olivia Dean, její Man I Need. No, co si zahrajeme takhle po 11. bude Alex Warren.

0: z 90, tak si dáme Max No More. Za chvíli další jihomoravské zprávy s Markétou Výškovou, v ní mimo jiné informace také o tom, že přemnožené vosy zaměstnávají na jihu Moravy záchranáře i hasiče. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní dopoledne.
1: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: A to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Hezké dopoledne, necelá minuta, bude 11 hodin.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Přemnožené vosy zaměstnávají na jihu Moravy záchranáře i hasiče a trasu obchvatu Bučovic zkoumají pyrotechnici. Extrémní horko a sucho na jihu a jihovýchodě Moravy způsobili přemnožení vos. Jihomoravští hasiči vyjeli od začátku prázdnin k nebezpečnému hmyzu už 150krát. Záchranáři, včetně letecké služby, pak evidují zvýšený počet zásahů u těžkých alergických reakcí. Lékaři varují, že silná alergie na bodnutí se u člověka může vyvinout kdykoliv během života. V druhé polovině léta bývají vosy výrazně urputnější a dotěrnější. V hnízdech totiž postupně ubývá larev, které dospělé vosy běžně krmí svými sladkým výměšky. Hladový hmyz tak zoufale vyhledává cukry u lidských obydlí. Odborníci zdůrazňují, že vosy neútočí záměrně. Lidé je ale často nechtěně vyprovokují prudkými pohyby a rozháněním. Na 5-kilometrovou trasu budoucího obchvatu Bučovic vyrazili pyrotechnici. Území prověřují kvůli možnému výskytu nevybuchlé munice z konce druhé světové války, kdy tudy procházela frontová linie. Pomocí magnetometru hledají především dělostřelecké granáty i zapomenuté skládky munice. Teprve po dokončení pyrotechnického i navazujícího archeologického výzkumu začnou samotné zemní práce. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit stavbu 3-miliardového obchvatu na jaře a hotovo by mělo být v roce 2029. Nová silnice odlehčí centrum města, kterým denně projede kolem 15 000 aut.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes očekáváme na jihu Moravy a ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, spíše na západě kraje a s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia. Aktuálně máte ve Veselí nad Moravou v Dolním Němčí a ve Velehradě 33 stupňů Celsia, v Dambořicích potom 32.
9: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme také na silnice. Na trase z Hodonína na Uherské Hradiště u Vnorov došlo ke střetu nákladáku s chodcem. Potvrdil nám to také posluchač Daniel. Děkujeme za to. Místo je neprůjezdné, kolony se tvoří v obou směrech. Na dálnici D2 na 53. kilometru ve směru na Bratislavu potom došlo k dopravní nehodě dvou nákladáků. Obě auta stojí po nehodě na krajnici. Dávejte tam pozor. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu. Opatrně raději nohu z plynu a posíláme další hity pro dobrou náladu. Odstartují to Max, No More a hitovka z roku 1994.

0: aktuální čas, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Alex Warren, Fever Dream. Po frekvencích Rádia Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu zamíříme tam, kde nás posloucháte na 96,9 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Na stadionu Slovácka se totiž nebude měnit jen dění na hřišti. Co nového čeká na fanoušky Slovácka, uslyšíte na Jihu hned poté, co dospívá Becky G její hitovku Shower.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: krásném létě není špatná ani v 11 hodin 15 minut. Posloucháte Rádio Jih, díky za to a pojďme tedy už tam, kde nás hladíte na 969 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Fotbalové Slovácko totiž chystá před prvním domácím zápasem sezóny s Artisem Brno novinky i mimo trávník. Občerstvení na městském stadionu Miroslava Valenty nově zajistí uherskohradická restaurace Fabrika, která otevře zhruba 12 stánků. Vedle klobás, cigárek a párků v rohlíku nabídne také bagety s trhaným masem, hranolky, cibulové kroužky, zmrzlinu nebo ledovou tříšť. Čepovat se bude pivo Mustang, Kofola, Mango limonáda i nealkoholický Birel. Fanoušci Slovácka dostanou nápoje do vratných kelímků se 4 klubovými motivy. Záloha bude 50 korun a pozor, už při sobotním utkání půjde na vybraných místech platit také bezhotovostně. Do Uherského Hradiště zdravíme, posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu a tu začne Slavíček s Pokáčem. Zákaz přiblížení.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rádiu Jich Goča, 11 hodin 26 minut. Pokud právě obědváte, tak vám z rádia Jich přejeme samozřejmě dobrou chuť k obědu. A co nás čeká ve vysílání rádia Jich dál? Tři slavné brněnské vily propojí světlo, hudba a videomapping. Mimořádná podívaná připomíne čtvrtstoletí od světového uznání vily Tugendhat. Tak rozhodně držte vlnu na Jihu, dozvíte se podrobnosti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy MOS Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. MOS Logistics Hustopeče.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
6: Jedinečná akce v drogerii Peta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na petadrogerie.cz.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Rockstar. Hey, hey, I wanna be a rockstar. Na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy v 11 hodin 40 minut přesně. Tak a pojďme opět do Brna. Vila Tugendhat oslaví 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO projektem Light Up Tugendhat. Po frekvenci 105.1 FM tedy míříme do Brna a okolí. Od pátku 7. do neděle 9. srpna užijí světelnými projekcemi také sousední vily Lefber a Arnoldova a jejich zahrady se poprvé vizuálně propojí. Přes den budou od 10 do 6 přístupné instalace a program ve vilách. Od 3 hodin odpoledne naváže hudební program Maratonu hudby. Videomapping a světelná instalace začnou každý večer v 9 a potrvají do půlnoci. Zahájení se uskuteční v pátek ve 21 hodin. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi a vstup je zdarma. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu. Dívám se bude Alvaro Soler a taky Tereza Kandlová, Kali ve frontě na sny.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Blíží se nám pravé poledne, tak ještě jednou, pokud právě obědváte, tak vám přejeme dobrou chuť k obědu. No a co si zahrajeme v pravé poledne, bude Justin Wellington a

z 90. Věřím tomu, že vás potěší zpěvačka Wakefield Sexy Eyes. Jenom jsem chtěl říct, dneska jsem měl moc krásnou příhodu ve vlaku, protože jsem seděl, povídal jsem si s paní průvodčí a když paní průvodčí potom odešla, tak si představte, do toho kupéčka vletěla maminka s Nikolasem a chtěli, že bych se s nima vyfotil a podepsal se Nikolasovi na tričko. Bylo to moc milé a příjemné, tak děkuju. Zdravím Nikolase, tak doufám, že mamka teda to tričko teďka prát nebude. Každopádně před námi jsou další jihomoravské zprávy, které si pro vás připravila Markéta Výšková a v nich uslyšíte mimo jiné informaci také o tom, že Výškov plánuje novou sportovní halu až za 200 milionů korun.

0: www.klimastyle.cz.
1: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Přejeme vám hezké pravé poledne. Bylo 12 hodin.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Břeclav chce zachránit historický hotel Koruna a Vyškov plánuje novou sportovní halu až za 200 milionů korun. Břeclav bojuje o záchranu jedné z nejstarších budov ve městě. Vedení radnice s podporou zastupitelů navrhlo prohlásit bývalý hotel Koruna na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka za nemovitou kulturní památku. Ministerstvo kultury už zahájilo příslušné řízení. To znamená, že je budova až do konečného rozhodnutí pod zákonnou ochranou a majitel ji nesmí zbourat ani stavebně upravovat. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co se objevily neoficiální informace o plánované demolici a výstavbě nového objektu. Historická Koruna, ve které dnes funguje tržnice, přitom patří posledním dochovaným památkám v centru Břeclavi a její historie sahá až do 17. století. Vyškov připravuje stavbu nové moderní sportovní haly. Radnice tak reaguje na dlouhodobý nedostatek cvičebních prostor pro místní kluby i chybějící zázemí pro diváky. Stávající haly u základních škol i v parku u atletického oválu jsou totiž vytížené na maximum. Nová hala vyroste právě sousedství parku na místě dosluhujících šaten. Nabídne hlavní hřiště o rozměrech 46 na 26 metrů, které půjde rozdělit na tři menší plochy a také tribunu pro stovky diváků. Studii projektu dokončí odborná firma na konci prázdnin. Předpokládané náklady se pohybují mezi 150 až 200 miliony korun a město je chce financovat pomocí úvěru a dotací.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Ve Strážovicích a ve Zlíně aktuálně měříte 34 stupňů Celsia, v Otrokovicích 35 a v Mikulově 36 stupňů. Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, spíše na západě kraje a s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, jak na jižní Moravě, tak také ve Zlínském kraji.
5: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Připomínám, že na trase z Hodonína na Uherské Hradiště u Vnorov se dořešuje střet nákladňáku s chodcem, místo je neprůjezdné, kolony se tvoří v obou směrech a na příjezdu do Znojma ve směru od Hlubokých Mašůvek dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A ještě tady jedna informace vyskočila na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Vyškov, bouralo nákladní auto s dodávkou, na místě počítejte se zhruba 3-kilometrovou kolonou. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Tak ještě jednou dobrou chuť k obědu vám všem, kteří momentálně posloucháte Rádio Jih, dáváte si třeba polévku nebo už to další jídlo. Doufám, že si pochutnáváte, že si užíváte ten dnešní den a že se těšíte, až se zase vrátíte do práce na tu druhou část pracovní doby. Každopádně já jsem Vlastně Mancík, přeju vám krásné úterý a teďka už posílám Alexandru Sten a její Mr. Saxby.

o čem bude řeč na rádiu jich po další dvojce hitů pro dobrou náladu, kdy bude zpívat Voxel v naší ulici a Lady Gaga Paparazzi. Turisté mají v Beskydech další místo, kde mohou legálně přespat pod širým nebem. Platí tam ale jasná pravidla a další podobná stanoviště budou záviset na chování návštěvníků. Počkejte si na podrobnosti.

0: Lady Gaga, paparazzi na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy v 12 hodin, ve 12 hodin a 16 a půl minuty. Tak a jdeme na Půstevny, protože tady vzniklo nové nouzové nocoviště pro turisty. Nachází se mezi Zarišem a hotelem Tanečnica a přespání je zdarma, bez nutnosti rezervace. Místo slouží pouze k jednorázovému noclehu na jednu noc, nikoli ke kempování, piknikům nebo oslavám. Platí tam zákaz rozdělávání ohně, povolený je jen jednorázový plynový vařič a je logické, že je třeba odnést po sobě všechny odpadky. Podobná nocoviště už fungují také u chaty Skalka a na Lysé hoře. Ochranáři hledají další vhodné lokality. Jejich vznik ale bude záviset na tom, zda turisté budou pravidla dodržovat. Tedy bude to záviset na nás.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. We were staring down disaster. That night we almost caught.

0: Big Field, 12 hodin, 29 minut, Sexy Eyes. Na frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy, přejeme vám krásné, ještě pravé poledne. A teď jedna pozvánka. Milokošť už tuto sobotu 8. srpna ožije tradičním milokošským dnem. Program v areálu pod Milokošskou horou začne ve 14 hodin a nabídne zábavu pro celou rodinu. Děti čeká bublinková show, skákací atrakce, soutěžní stanoviště i ukázky techniky záchranářů, hasičů a policistů. Připravené bude také občerstvení a večerní taneční zábava. Vstup na celou akci je zdarma, tak nezapomeňte tuto sobotu 8. srpna a pod Milokošskou horou Milokošský den. Zdravíme do Milokoště a posíláme další hity pro dobrou náladu. A přejeme, aby divokej byl a hlavně tsunami nedorazilo v sobotu.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
4: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: Rádio Jih Moravy, BB Rexha, Sandals.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
2: Pozor, pozor, známe vítězku naší další velké soutěže, tentokrát o týdenní pobyt na chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami.
3: Pane nebo paní, hezké dopoledne, komu přejeme?
4: Ahoj, tady Iva, Petrova.
3: Iva, jsem připravená, že se budu ptát, odkud je. Tak možná do Petrova poputuje tak krásná dovča, respektive onen poukaz. Tak Ivuško, pojďme na to.
4: No, mám dva typy. A nevím, teda zkusím.
3: No, mám ti nějak pomoct?
4: Ne, to si nepomůže.
3: Ne, nepomáhaj. Dobře.
4: Tak zkusím. 60-67.
3: 60-67. Co tě k tomu vede, že zrovna 60-67? 60-67, že je správné číslo.
4: Podle nápověd by to pasovalo, že jsou tam sudá čísla jenom jedno liché a je to začátek telefonního čísla do Rádia Jih.
3: Aha, takže tě k tomu dovedly ty nápovědy.
4: No, jo.
3: 60-67.

0: vezmeš sebou, když si můžeš vzít 6 osob, nebo dohromady je vás 6, bude?
1: Nevím ještě.
2: Tak já musím říct, že mi to nedalo a musel jsem zpětně zavolat Ivě z Tvarožné Lhoty, která pracuje v Petrově, jo, prosím vás. A dnes je správně typlat jeden čtyřmístný kód od luxusní chaty Medouka pod Slovenskými Tatrami v hodnotě 80 tisíc korun. A víte, který byl ten její druhý tip? Chtěla typovat zlínskou frekvenci 98.00. No ještě, že to neudělala. Nicméně pobytem v luxusní chatě to nekončí. Už brzy vám nabídneme soutěž o klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun, která v létě chladí a v zimě hřeje.
3: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Moravy. Pomaličku, jistě se nám blíží 13. hodina, tak si pojďme říct, co si zahrajeme právě po 13. Bude Sombr, Back to Friends. Budou taky Vohnouti, Svaz českých bohémů. A dáme si pomádu, co říkáte, John Travolta, Olivia Newton-John. Dáme si taky další jihomoravské zprávy s Markétou Výškovou. V nich mimo jiné informace také o tom, že trasu obchvatu Bučovice zkoumají pyrotechnici. Tak si počkejte na další podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Mastra Kovomatkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
7: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
8: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Děcka, hezké odpoledne, necelé 2 minuty, bude 13 hodin.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
9: Přemnožené vosy zaměstnávají na jihu Moravy záchranáře i hasiče a trasu obchvatu Bučovic zkoumají pyrotechnici. Extrémní horko a sucho na jihu a jihovýchodě Moravy způsobili přemnožení vos. Jihomoravští hasiči vyjeli od začátku prázdnin k nebezpečnému hmyzu už 150krát. Záchranáři, včetně letecké služby, pak evidují zvýšený počet zásahů u těžkých alergických reakcí. Lékaři varují, že silná alergie na bodnutí se u člověka může vyvinout kdykoliv během života. V druhé polovině léta bývají vosy výrazně urputnější a dotěrnější. V hnízdech totiž postupně ubývá larev, které dospělé vosy běžně krmí svými výměšky. Hladový hmyz tak zoufale vyhledává cukry u lidských obydlí. Odborníci zdůrazňují, že vosy neútočí záměrně, lidé je ale často nechtěně vyprovokují prudkými pohyby a rozháněním. Na 5-kilometrovou trasu budoucího obchvatu Bučovic vyrazili pyrotechnici. Území prověřují kvůli možnému výskytu nevybuchlé munice z konce druhé světové války, kdy tudy procházela frontová linie. Pomocí magnetometru hledají především dělostřelecké granáty i zapomenuté skládky munice. Teprve po dokončení pyrotechnického i navazujícího archeologického výzkumu začnou samotné zemní práce. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit stavbu 3miliardového obchvatu na jaře a hotovo by mělo být v roce 2029. Nová silnice odlehčí centrum města, kterým denně projede kolem 15 000 aut.
6: Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Velkých Pavlovicích, v Ostrožské Nové Vsi a ve Vlčnově měříte aktuálně 36 stupňů Celsia, v Hodoníně potom 35. Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 37 až 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 36 až 39.
6: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme všechny za volanty, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem od hraničního přechodu s Rakouskem se vytvořila 1,5 kilometru dlouhá kolona, počítejte se zdržením. A na dálnici D1 na 190. kilometru směrem od Brna na Prahu leží mezi jízdními pruhy odpadlé části přívěsného vozíku. Dejte tam pozor. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich přejeme i po 13. hodině šťastnou cestu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A co nás čeká takhle po 13. hodině? Už teďka můžu říct a zmínit, že to bude jedna bomba. A ještě jedna bomba to bude. Tak držte vlnu na jihu.

0: Posloucháte rádio Jich, rádio Jiží Moravy, Kid Cudi, Day Night. A když jsem před malou chvílí říkal, že ty následující zprávy budou opravdu bomba, tak jsem nelhal. Už za chvíli na rádiu Jich uslyšíte víc o tom, že budovu ústavního soudu v Brně dnes dopoledne evakuovali kvůli nálezu skorodované munice. Počkejte si na podrobnosti.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací plyn.

0: do toho. 13 hodin, 14 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Bohnouti, Svaz českých bohémů, no a pozor, v tuhletu chvíli míříme do Brna a okolí, kde Rádio Jih posloucháte na 105.1 FM. Budovu ústavního soudu v Brně dnes dopoledne evakuovali kvůli nálezu skorodované munice. Dělníci ji objevili během rekonstrukce objektu. Podle prvotních informací by mohla pocházet z období druhé světové války. Na místo dorazil policejní pyrotechnik, který zjišťuje, o jaký typ munice jde a zda je nebezpečná. Okolnosti nálezu policisté dál prověřují. Tak do Brna zdravíme, doufejme, že to bude všechno OK a posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude i slibovaná pomáda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Na frekvencích hrády Jiří Moravy ve 13 hodin 27 minut. A co nás čeká ve vysílání rádia Jich dál? Druhá bomba, jedny narozeniny, spousta mini zákusků a hlavně velké srdce. Kyjovský podnik Když Kuba peče proměnil oslavu prvního roku v pomoc malým pacientům místní nemocnice. Podrobnosti o této bohulibé akci uslyšíte na rádiu Jich po dalších třech hitech. Pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu. My vám posíláme Shakiru, Sandra Semenu a nebo taky zpěvačku Sia.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Džorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: A to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: taky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Zpěvačka si a taky Sean Paul. A my v tuhletu chvíli zůstáváme na frekvenci 889 FM, protože se budeme pohybovat na Kyjovsku a taky v Kyjově. Dětské oddělení Kyjovské nemocnice totiž získalo 10 000 korun. Peníze vybral kyjovský podnik Když Kuba peče z Kyjova při oslavě svých prvních narozenin. Návštěvníci podniku z mini zákusky Když Kuba peče mohli za limonádu nebo frizanté zdarma přispět dobrovolnou částkou na malé pacienty. Součástí daru byla také ručně malovaná obálka od dcery Rozálie. Zástupci nemocnice se zdárci osobně setkali a poděkovali jim za podporu. My z Rádia Jih do Kyjova zdravíme Kubovi, jeho ženě Elišce, oběma jejich dětem, zaměstnancům podniku a návštěvníkům, kteří při oslavě prvních narozenin podniku Když Kuba peče přispěli, dáváme palec hore a pošleme další hity pro dobrou náladu. No a protože mám to štěstí, že tyto úžasné lidi znám i osobně, tak k tomu dodám jedno jediné. Až ochutnáte jejich mini tartaletky a další mini zákusky, budete se cítit jako v sedmém nebi.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak do Kyjova už posíláme v tuhletu chvíli další písničku. Tady je Poetika, Blízko. Přejeme vám krásné úterní odpoledne.
2: I když nemám křídla, tak se bolítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: to se týká jenom slovenské muziky, tak bude MC Erik a Barbara You Can't Stop. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další humorovské zprávy s Jitkou Němou a v nich mimo jiné informace také o tom, že kamery v Brně dál měří jen zkušebně, město zvažuje na místo nich zpomalovací pásy. Počkejte si na podrobnosti.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
6: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
7: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké odpoledne, necelá minuta nás dělí od 14. hodiny.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Kamery v Brně dál měří jen zkušebně. Město zvažuje zpomalovací pásy a začíná demolice vyhořelé baťovské budovy ve Zlíně. Brněnský magistrát opět odložil spuštění kamer, které mají v ulicích hlídat dopravní přestupky. Zařízení na frekventované křižovatce v Židenicích u staré osady visí už 2,5 roku. Stále ale funguje pouze ve zkušebním režimu. Podle města by ostrý provoz mohl odstartovat do konce letních prázdnin. Problémy doprovázejí i plánované úsekové měření rychlosti v Kněničské ulici, kde start brzdí vyjednávání o tom, zda bude přestupky zpracovávat městská nebo státní policie. V ulici Hradiska v Obřanech pak radnice od nákupu kamer možná úplně ustoupí a raději tam nemontuje zpomalovací pásy. Torzo vyhořelé 34. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně půjde k zemi. Majitel objektu společnost Cream předává ve středu staveniště demoliční firmě Build Synergy Střince. Práce na odstranění staticky narušené železobetonové konstrukce potrvají 25 pracovních dní a skončit mají do poloviny září. Na místo v současnosti míří těžká technika. Klíčovým strojem bude 100-tunový demoliční bagr, který bude budovu postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů. Objekt začal hořet 9. července ráno a odpoledne se jeho část zřítila. Nikdo nebyl zraněn, příčinu požáru vyšetřují policisté i hasiči.
10: Rádio Jih. Počasí.
0: A jdeme zkontrolovat venkovní teploty v Kyjově a ve Starém městě u Uherského Hradiště. Aktuálně měříte 38 stupňů Celsia v Traplicích a v Ladné potom 37. Ve středu bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty na Jižní Moravě 37 až 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 36 až 39.
1: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat na silnice. Na dálnici D1 na 210. kilometru směrem z Vyškova na Brno se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně. Ještě mrknu na to, jestli se nám tam něco neobjevilo nového. A vypadá to, že v Brně v Husovickém tunelu směrem na Židenice si máte dávat pozor na řidiče tlačícího nepojízdnou motorku. Tak s ním prosím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: 2 minuty po 14. hodině posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné úterní odpoledne a připomínám, že za nějakých 16-18 minut budeme opět blahopřát dnešním oslavencům. Tak pokud někoho takového máte, pošlete pouze jeho jméno, příjmení a odkud je na číslo 606 703 889. Jméno, příjmení, odkud je 606 703 889.

frekvencích rádia, jejich rádia Jiží Moravy, 14 hodin 9 minut. Dnes jeden vodících psů, tak si po dalších dvou hitech pro dobrou náladu položíme na rádiu jich jednu zajímavou otázku a samozřejmě, že budeme gratulovat taky dnešním oslavencům, tak ještě jedna a poslední možnost, pokud máte někoho, kdo dneska slaví svátek nebo narozeniny, napište pouze jeho jméno, příjmení a odkud je a pošlete to na číslo 606 703 889. Bez zbytečné omáčky, jméno, příjmení, pouze jméno, příjmení a odkud oslavenec je, posíláte to na 606 703 889.

po frekvencích rádia jejich k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Hlavně Dominice Směříčkové z Dubňan a Dominikovi Šarovi z Petrova. A gratulace letí také tobě, kdo dnes 4. srpna oslavuješ narozeniny. Stejně jako Jaroslava Kachyňová z Velkých Bílovic, Vašek Vaněk a Martin Rybáček ze Zlína a Jindra Vaverka ze Bzen.

0: 4. srpna je mimo jiné Den vodících psů. Dnes, 4. srpna, by slavil narozeniny například slavný Louis Armstrong, legendární jazzový hudebník. Vybral jsem pro vás nadčasové moudro právě od něj a to se skvěle hodí k jakémukoliv dni. Tak dobře poslouchejte. To, co hrajeme, je život sám. No a když máme ten Den vodících psů, dáme si jeden vtípek právě na toto téma. Odpověď na otázku, když máme vodící psy, proč nemůžeme mít i vodící kočky? Když by totiž slepec stál na přechodu pro chodce, na semaforu by svítila červená a zeptal by se kočky, jestli může přejít silnici, odpověděla by mu, ne, to jedno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Ještě aby ne, že jo, když mají kočky 8 životů. Tak Vlastě Manzík, přeju vám krásné úterní odpoledne. Tady už jsou pro vás Krištof, jejich šňůry, máme 14 hodin 18 minut. No a pokud jste to ještě neslyšeli, tak dneska dopoledne padla ta výhra, ten luxusní pobyt nebo pobyt na luxusní chatě Medouka na Slovensku. A tuhletu hodinu si to připomeneme. Bude to velká radost. Myslím si takhle ve tvarožné ochotě. Tady jsou Krištof.
2: Z nebe vysí šňůry a na nich letáky. Natáhl jsem ji z hůry.

0: Juanes, La Camisanera, nebo chcete-li Černá košile, na frekvencích rádia jejich rádia Jižní Moravy ve 14 hodin 26 minut.
1: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: se, co vám zahrajeme na frekvencích rádia jich, rádia Jiží Moravy už za chvíli, tak budou Roxette, Slipping in my car, Teddy Swims nebo Jasper Forks. Teď info o tom, že vinaři na Břeclavsku vyrazili dnes do vinohradů už kolem 5 ráno kvůli očekávaným teplotám až 40 stupňů Celsia. Ve Valticích a u Dolních Dunajovic ručně sklidili asi 3 tuny rané odrůdy Augustovský. Z hroznu vznikne přibližně 2000 litrů prvního letošního burčáku. Úrodu vinaři zpracovali nejpozději do 30 minut, aby se hrozny v horku nezahřívaly a nezačaly oxidovat. Dlouhodobé sucho se podle nich nejvíce projevuje na vinicích bez závlahy, kde jsou bubule menší a obsahují méně vody. Horké počasí může snížit množství sklizně, zatím ale prospívá dozrávání červených odrůd. Tak my samozřejmě všem vinařům tady na Břeclavsku, prostě na celé Jižní Moravě, posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín,

0: Proveďte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Už jsem to dnes říkal, klobouk dolů před vámi, našimi posluchači rádia, kteří jste za pouhých 5 herních dnů dokázali se dvěma nápovědami najít správné čtyřmístné číslo z 10 000 možných kombinací a odemknout tak týdenní pobyt na opravdu luxusní chatě Medouka pod Slovenskými Tatrami. Správný tip měla dnes dopoledne Lukáš Makovce Iva Stvarožné Lhoty, která pracuje, ale no to uslyšíte.
2: Pane nebo paní, hezké dopoledne, komu přejeme?
3: Ahoj, tady Iva, Petrova.
2: Petrova, Iva, jsem připravená, že se budu ptát, odkud je. Tak možná do Petrova poputuje tak krásná dovča, respektive onen poukaz. Tak Ivuško, pojďme na to.
3: No, mám dva typy. A nevím, teda zkusím. No,
2: mám ti nějak pomoct?
3: Ne, to si nepomůže.
2: Nepomáhaj. Dobře.
3: Tak zkusím. 60, 67.
2: Co tě k tomu vede, že zrovna 60?

0: ti se otevřou ty dveře té chaty. No podívej se, ano! 60-67 je správný pin, který ti otevřel dveře k dovolené slunce.
1: Děkuju.
0: A je to začátek SMS a WhatsAppového čísla 6067. Přímo před čuváčkem se to všichni měli na našem webu www.radio.cz a Iva Spetrova si s tím poradila na 100%. Gratulujeme.
1: Paráda, děkuju.
0: Otázka na prostor jasná. To vezmeš sebou, když si můžeš vzít 6 osob. Nebo dohromady je vás 6. Bude.
1: Nevím ještě.
2: Tak ještě jednou velká gratulace Ivě z Tvarožné Lhoty, která pracuje v Petrově a odnesla si, nebo odnáší si tady tenhle ten týdenní pobyt na luxusní chatě na Slovensku pod Tatrami. Já jenom připomenu, že nemusíte být smutní, protože jsme si řekli, že když máme venku takové horko, takže budeme v těch skvělých soutěžích pokračovat a už brzy vám nabídneme taky klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Tak držte vlnu na jihu.
3: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Winterlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
4: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
5: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

blíží se nám 15. hodina, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a když budete poslouchat také po 15. uslyšíte Jeleny. Bude, nebo budou taky Train, Hey Soul Sister. A dáme si Depeche Mode, Enjoy the Silence. Jitka Němá má pro vás připravené další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že v Hodoníně vyroste nová čtvrtě v blízkosti lázní. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
4: Dívám a 15. hodina odbyla také na Rádiu Jih.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: V Hodoníně vyroste nová čtvrť v blízkosti lázní a Uherské Hradiště prodalo nemovitosti za 83 milionů. Hodonín se v následujících letech rozroste o novou obytnou čtvrť s názvem Bydlení u lázní. V lokalitě poblíž městské nemocnice vzniknou bytové, rodinné i řadové domy s dispozicemi od 1+1, až po prostornější bydlení pro rodiny. Projekt počítá s centrálním náměstím, obchody, veřejnými službami, zelení a dětskými hřišti. Nová infrastruktura navíc nabídne parkovací místa, která využijí i návštěvníci nemocnice. Stavitelé již vybudovali napojení na hlavní silnici s přechodem pro chodce. V příštím roce se práce zaměří na pokládku vodovodu, kanalizace, osvětlení a stavbu cest. Městská pokladna Uherského Hradiště získá přes 83 milionů korun z prodeje dvou nepotřebných nemovitostí. Konkrétně jde o bytový dům ve Všehrdově ulici a přístavby zimního stadionu. Samotný prodej ale vyvolal spor na radnici. Opoziční hnutí Hradišťáci kritizuje, že administrace trvala necelý měsíc a 15-denní lhůta byla příliš krátká na oslovení větších kupujících, kvůli čemuž mohlo město přijít o výhodnější nabídky. Starosta Stanislav Blaha rychlý postup obhajuje. Tvrdí, že radnice chtěla mít proces pevně pod kontrolou a zamezit tomu, aby objekty získali obchodníci s chudobou. Třetí plánovanou budovu u Slováckého divadla se nakonec prodat nepodařilo a město ji nabízí znovu.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: V Brně, ve Stupavě, v Kunovicích a ve Velké nad Veličkou měříte aktuálně 37 stupňů Celsia. Zítra očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 37 až 40 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 36 až 39.
1: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme na silnice, zdravíme všechny za volanty. Pozor na příjezdu do Mikulova, směrem od Břeclavy probíhá vyproštění osobního auta z příkopu po nehodě. Počítejte s omezením provozu, kolona se zatím netvoří. V Brně v Sokolově ulici na křižovatce s Košuličovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v kolonách. A já to ještě zkontroluji, ještě jednou, jestli nám tam něco nepřibylo. Ve Zlíně v Dlouhé ulici u křižovatky se třídou Tomáše Bati došlo k nehodě dvou osobáků. Očekávejte silný provoz. A na dálnici D2 na 11,5 km ve směru na Bratislavu. Dejte pozor na porouchané nákladní auto. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Abyste měli dobrou náladu, tak vám v tuhletu chvíli posíláme Martina Solveiga, jeho Hello, Vlasťa Macík, přeje hezký den.

0: Seřiďme si hodinky, je 15 hodin 10 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, za chvíli Jeleni nebo taky Train. Tři obce na Brněnsku zůstaly bez vody, místní zdroje kvůli dlouhodobému suchu nestačí a nouzové zásobování teď zajistí cisterny. Podrobnosti uslyšíte na Rádio Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle,
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 15 hodin 16 minut, to je aktuální čas, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to jsou Train, Hey Soul Sister, za chvíli třeba One Republic, Apologize, anebo taky slibovaní Depeche Mode. My ovšem už míříme za tou informací, kterou jsem vám chtěl sdělit. Ano, dal jsem si takový krásný podmásk. Přibližně 1500 obyvatel Domašova, Rudky a Říček na Brněnsku zůstalo bez tekoucí vody. Místní studny a vrt kvůli dlouhodobému suchu nestačí a zásoby ve společném vodojemu se vyčerpaly. Obce už minulý týden vyzvali lidi, aby omezili spotřebu, nezalévali zahrady, nemili auta a nenapouštěli bazény. Spotřeba ale podle svazku obcí naopak vzrostla asi o 80 metrů krychlových. Ano, nouzově nyní přivezou vodu cisterny brněnských vodáren a kanalizací. Voda z nich bude podle zveřejněných informací pitná až po převaření. Tak my vás zdravíme, držíme pěsti, ať nám teda takhle neumřete žízní. Každopádně pokud už někdo vyzval lidi, abyste omezili spotřebu, tak je dobrý na to myslet.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, 15.27. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál, známá zlínská kavárna po téměř 10 letech zavírá. Se zákazníky se ale její provozovatelé zřejmě neloučí definitivně. O kterou kavárnu se jedná, uslyšíte na rádiu jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlock. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Katy Perry, Bonnie M nebo Mirai, tak to je muzika, kterou vám pustíme z frekvencí rádia jich už za malou chvíli. Teď máme 15 hodin 39 minut a pozor, kavárna Kafec na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ve Zlíně končí provoz a bude to v pondělí 10. srpna. Po frekvenci 98 FM teď vyrážíme do Zlína. Franchisa Kafec fungovala ve Zlíně od listopadu 2016 a hosty lákala hlavně na výběrovou kávu, celodenní snídaně i belgické wafle. Provozovatelé uvedli, že se chtějí se značkou do Zlína v budoucnu vrátit. Dárkové karty, věrnostní bonusy můžete dál využívat v ostatních pobočkách sítě Kafec. Nejbližší zůstávají v Uherském Hradišti a také v Kroměříži.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Čeli DNA David Guetta, 15 hodin 55 minut na frekvencích rádia, jejich rádia Jiží Moravy. Tak co si zahrajeme takhle po 16. hodině? Bude třeba Britney Spears. Ano, slyšeli jste to sami, Baby One More Time. Budou taky vanastovky.

0: pokud právě teď posloucháte rádio někde na koupališti nebo u bazénu, tak vás samozřejmě zdravíme, doufáme, že si to užíváte takhle v klídku, v pohodě a ve vodě. Za chvíli jsou před námi připraveny další jihomoravské zprávy, které má pro vás Jitka Němá, a v nich bude informace například také o tom, že začíná demolice vyhořelé baťovské budovy ve Zlíně. Počkejte si na podrobnosti.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše, Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
7: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
8: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
9: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
10: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké odpoledne, necelá minuta a bude 16 hodin.
13: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
14: Kamery v Brně dál měří jen zkušebně. Město zvažuje zpomalovací pásy a začíná demolice vyhořelé baťovské budovy ve Zlíně. Brněnský magistrát opět odložil spuštění kamer, které mají v ulicích hlídat dopravní přestupky. Zařízení na frekventované křižovatce v Židenicích u staré osady visí už 2,5 roku. Stále ale funguje pouze ve zkušebním režimu. Podle města by ostrý provoz mohl odstartovat do konce letních prázdnin. Problémy doprovázejí i plánované úsekové měření rychlosti v Kněžické ulici, kde start brzdí vyjednávání o tom, zda bude přestupky zpracovávat městská nebo státní policie. V ulici Hradiska v Obřanech pak radnice od nákupu kamer možná úplně ustoupí a raději tam nemontuje zpomalovací pásy. Torzo vyhořelé 34. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně půjde k zemi. Majitel objektu společnost Cream předává ve středu staveniště demoliční firmě BuildSynergy Střince. Práce na odstranění staticky narušené železobetonové konstrukce potrvají 25 pracovních dní a skončit mají do poloviny září. Na místo v současnosti míří těžká technika. Klíčovým strojem bude 100-tunový demoliční bagr, který bude budovu postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů. Objekt začal hořet 9. července ráno a odpoledne se jeho část zřítila. Nikdo nebyl zraněn, příčinu požáru vyšetřují policisté i hasiči.
13: Rádio Jih, počasí.
0: Jak to vypadá venku s venkovními teplotami? V Dolních Bojanovicích a v Josefově měříte aktuálně 39 stupňů Celsia v Uherském Ostrohu a ve Vacenovicích 38. Ve středu bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 37 až 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 36 až 39.
9: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice. Připomínám, že na příjezdu do Mikulova směrem od Břeclavy probíhá vyproštění osobáku z příkopu po nehodě. Počítejte s omezením provozu, kolona se tam netvoří. A připomínám také, že v Brně v Sokolově ulici na křižovatce s Košuličovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v kolonách. A v Brně ještě zůstaneme v Křenové ulici na křižovatce s Čechyňskou se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme 2 minuty po 16. Stále s váma Vlasta Macík, tak věřím tomu, že si to úterní odpoledne užíváte. My vám teďka posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou Vítas a teďka už Lost Frequencies.

díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to jsou Vítas, 16 hodin 8,5 minuty. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál? Půjdeme tam, kde nás ladíte na 969 FM, Dvořáková ulice v Uherském Hradišti má totiž po obnově bývalých městských lázní upravenější okolí. Přibyla zeleň, nové kontejnery i parkovací místa. Podrobnosti už za chvíli, konkrétně po dvou hitech pro dobrou náladu a ta poslední, nebo ten poslední budou Panasovy Věci Anděle.

0: 16 hodin, 16 minut, něco si přejte. Do slovácké metropole teď zamíříme po frekvenci 96,9 FM. Uherské Hradiště totiž dokončilo další úpravy Dvořákovy ulice v okolí bývalých městských lázní. Radnice přemístila stanoviště tříděného odpadu na protější stranu ulice a doplnila velkoobjemové kontejnery na papír a plast i nádobu na použitý olej. Díky změně vznikla dvě nová kolmá parkovací místa. Prostor kvůli dřívějším černým skládkám dál sledují kamery městské policie, které už pomohly odhalit desítky přestupků. Ulici také doplnilo 9 velkých nádob se stromy, trvalkami a okrasnými travinami. Výsadba stála město Uherské Hradiště přibližně 170 tisíc korun. Na podzim ještě přibudou nízké keře a další úpravy zeleného pásu. Tak do Uherského Hradiště posíláme palec hore, hlavně za všechnu tu přírodu, stromy a podobně, protože ty jsou potřeba. Tak special pro vás, slibovaná Britney Spears Weekend a taky Eva Farná.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to byla Eva Farná, za chvíli Miley Cyrus, Eric Prydz nebo Jason Derulo a pozor, dnes večer se v letním kině ve Strážnickém zámeckém parku promítá český dokument Dalaj Lama, Oceán moudrosti. Snímek režiséra Williama Poltikoviče přibližuje životní příběh 14. Dalaj Lamy a shrnuje natáčení z let 1991 až 2022. Nabídne jeho myšlenky o vnitřním klidu, laskavosti, práci s emocemi i významu vzdělávání. Diváci uvidí také tibetskou krajinu, její obyvatelé, rituály a slavnosti a promítání pod širým nebem začíná dnes o 20:30 v letním kině ve Strážnici. No, osobně šel bych se na ten film podívat, ale co mě nejvíc láká, tak je opravdu návštěva Tibetu. Tak možná, že jednou se mi to podaří, co?
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
3: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
4: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: Vyhrajte v Strádien jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Co se dnes dopoledne velkého událo ve vysílání Rádia Jih? Posluchačka Iva Stvarožné Lhoty, která volala z práce z Petrova, věděla správný kód od chaty Medouka pod Slovenskými Tatrami. Tak jaký byl správný čtyřmístný kód?
2: Pane a nebo paní, hezké dopoledne, komu přejeme?
3: Ahoj, tady Iva, Petrova.
2: Z Petrova, Iva, jsem připravená, že se budu ptát, odkud je. Tak možná do Petrova poputuje tak krásná dovča, respektive onen poukaz. Tak Ivuško, pojďme na to.
3: No, mám dva typy a nevím teda, zkusím.
2: No, mám ti nějak pomoct?
3: Ne, to si nepomůže.
2: Ne, nepomáj, ti nepomáj, dobře.
3: Tak zkusím, 60-67.
2: 60-67. Co tě k tomu vede, že zrovna 60-67? 60-67, že je správné číslo.
3: Podle nápověd by to pasovalo, že jsou tam sudá čísla jenom jedno liché a je to začátek telefonního čísla do rádia Jih.
2: Aha, takže tě k tomu dovedly ty nápovědy.
3: No, jo.
2: 60-67, no uvidíme, vyzkoušíme, jestli 60-67 je správné číslo. Jednoliché, jestli dobře počítám, tam je.
3: Mm-hmm.
2: Jo. A nebudeme to zbytečně protahovat, máš určitě hodně práce, že?
3: Ano.
2: Tak se dozvíme, jestli to pravda nebo ne, jestli se otevřou ty dveře té chaty. No podívej se, ano! 60-67 je správný pin, který ti otevřel dveře k dovolené sluny.
3: Tak to je pecka, děkuju.
2: A je to začátek SMS a WhatsAppového čísla 60-67. Přímo před čumáčkem se to všichni měli na našem webu www.radio.cz a Iva z Petrova si s tím poradila na 100%. Gratulujeme.
3: Paráda, děkuju.
2: Otázka na postoje svá. Kdo vezmeš sebou, když si můžeš vzít 6 osob? Nebo dohromady je vás 6? Bude?
3: Nevím ještě.
1: Tak, prosím vás, máme informace, já jsem zjišťoval, volal jsem zpátky potom Ivě, protože mě zajímalo, který ten kód měla jakože náhradní, tak ještě, že ho nepoužila, protože chtěla vyzkoušet kód 9800, což je frekvence pro Zlín a okolí, tak ještě, že zvolila právě ten první kód. No a pozor, Iva, jak už máme informace, tak má všechny informace ohledně ubytování a podobně a navíc, prosím vás, navíc má spoustu, ale spoustu nových kamarádů.
4: Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2020.

0: Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přemka Máčela. Již v sobotu 8. srpna na zámku Slavkov u Brna proběhne tradiční rodinný festival Den princezen a rytířů. Dorazí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipops, Kája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zaujme malé i velké. Vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

90 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je David Guetta a co nás čeká po 17. budou Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Co se týká československé muziky, mimo jiné opět a Radeček a Hory. A bude také Mark Dan, jeho Country Girl. Já jsem Vlastia Macík, přeju vám stále krásné úterní odpoledne, za chvíli další humorovské zprávy s Jitkou Němou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Uherské Hradiště prodalo nemovitosti za 83 milionů. Opozice ovšem prodej kritizuje. Podrobnosti už za chvíli.

0: www.klimastyle.cz.
1: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
2: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládne snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Hezké odpoledne, necelé 2 minuty, bude 17 hodin.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: V Hodoníně vyroste nová čtvrť v blízkosti lázní a Uherské Hradiště prodalo nemovitosti za 83 milionů. Hodonín se v následujících letech rozroste o novou obytnou čtvrť s názvem Bydlení u lázní. V lokalitě poblíž městské nemocnice vzniknou bytové, rodinné i řadové domy s dispozicemi od 1+1, až po prostornější bydlení pro rodiny. Projekt počítá s centrálním náměstím, obchody, veřejnými službami, zelení a dětskými hřišti. Nová infrastruktura navíc nabídne parkovací místa, která využijí i návštěvníci nemocnice. Stavitelé již vybudovali napojení na hlavní silnici s přechodem pro chodce. V příštím roce se práce zaměří na pokládku vodovodu, kanalizace, osvětlení a stavbu cest. Městská pokladna Uherského Hradiště získá přes 83 milionů korun z prodeje dvou nepotřebných nemovitostí. Konkrétně jde o bytový dům ve Všehrdově ulici a přístavby zimního stadionu. Samotný prodej ale vyvolal spor na radnici. Opoziční hnutí Hradišťáci kritizuje, že administrace trvala necelý měsíc a 15-denní lhůta byla příliš krátká na oslovení větších kupujících, kvůli čemuž mohlo město přijít o výhodnější nabídky. Starosta Stanislav Blaha rychlý postup obhajuje. Tvrdí, že radnice chtěla mít proces pevně pod kontrolou a zamezit tomu, aby objekty získali obchodníci s chudobou. Třetí plánovanou budovu u Slováckého divadla se nakonec prodat nepodařilo a město ji nabízí znovu.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Ve Starém Podvorově máte na venkovním teploměru 39 stupňů Celsia, v Bořeticích 38, ve Spitinově a ve Slavičíně potom 37 stupňů Celsia. Zítra očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 37 až 40 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 36 až 39.
8: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Připomínám, že na příjezdu do Mikulova směrem od Břeclavi probíhá vyproštění osobního auta z příkopu. Po nehodě počítejte s omezením provozu a v Brně ve Vídeňské ulici směrem z centra na křižovatce s Moravanskou se střetlo osobní auto s nákladákem. Projedete jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám i minutu po 17. přejeme šťastnou cestu.

0: Seřiďme si hodinky, máme 7,5 minuty po 17. hodině. Vy posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy, tohle to je Slovák jak koleno, Mark Dan. Čem bude řeč na rádiu Jih už za chvíli. Dětské dopravní hřiště v Malenovicích dostává nové vybavení i lepší zázemí. Co všechno město Zlín do areálu pořídilo, to uslyšíte na rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu, my posíláme Shakiru a taky Harryho Stylese.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dětské dopravní hřiště v Malenovicích prochází po převzetí městem Zlín postupnou modernizací. V tuto chvíli tedy míříme tam, kde rádio jich posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Dětské dopravní hřiště v Malenovicích nově získalo 10 dětských kol s přídavnými kolečky a 5 odrážedel za celkem 71 tisíc korun. Vybavení bude sloužit pouze při dopravní výuce předškoláků a veřejnost si ho půjčovat nemůže. V areálu přibyly také automaty s nápoji a občerstvením a nová vstupní branka pro pěší za 25 tisíc korun. Do konce roku chce město Zlín částečně vyměnit osvětlení a okna v prvním patře budovy. Cílem je zvýšit bezpečnost, pohodlí návštěvníků i kvalitu výuky dětí. Do Čamlíkova zdravíme z Rádia Jih a posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich před malou chvílí Maroon 5, no a co nás čeká ve vysílání dále? Jedna ztracená žabka, několik indicí a město plné stop. Ve Veselí nad Moravou můžete během srpna vyrazit s dětmi na letní pátrací výpravu. O tom budeme na rádiu jich mluvit po dalších třech hitech pro dobrou náladu, o kterou se mimo jiné postarají Anastasia nebo Eagle Eye Cherry.
1: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: A teď jedna zajímavá pátračka pro všechny děti a školáky z Veselí nad Moravou a okolí. Z Bystřete na rádiu Jih totiž víme o zábavě na druhou polovinu prázdnin. Od včerejšího dne až do 31. srpna se ve Veselí nad Moravou koná pátrací stezka Záhada ztracené žabky. Začíná na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka u vchodu do infocentra, kde si vyzvednete odpovědní list s mapou trasy. Po městě pak budete hledat stanoviště s indiciemi a odpovědi zapisovat přímo do listu. Vyplněný formulář vhodíte v cíli do schránky a z truhly si vyzvednete odměnu. Po skončení stezky organizátoři vylosují jednoho účastníka, který získá větší cenu. Tak zdravíme do Veselí nad Moravou, myslím si, že je to krásný nápad. A to už je ode mě vše, co jsem vám chtěl říct. Myslím, že toho bylo tak akorát, takže Vlastia Macík se loučí a těším se na vás zítra zase v obvyklém čase, tedy po 14. hodině. Mějte hezký podvečer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
0: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Kamery v Brně dál měří jen zkušebně. Město zvažuje zpomalovací pásy a začíná demolice vyhořelé baťovské budovy ve Zlíně. Brněnský magistrát opět odložil spuštění kamer, které mají v ulicích hlídat dopravní přestupky. Zařízení na frekventované křižovatce v Židenicích u staré osady visí už 2,5 roku. Stále ale funguje pouze ve zkušebním režimu. Podle města by ostrý provoz mohl odstartovat do konce letních prázdnin. Problémy doprovázejí i plánované úsekové měření rychlosti v Kněžnické ulici, kde start brzdí vyjednávání o tom, zda bude přestupky zpracovávat městská nebo státní policie. V ulici Hradiska v Obřanech pak radnice od nákupu kamer možná úplně ustoupí a raději tam nemontuje zpomalovací pásy. Torzo vyhořelé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně půjde k zemi. Majitel objektu společnost Cream předává ve středu staveniště demoliční firmě Build Synergy Střince. Práce na odstranění staticky narušené železobetonové konstrukce potrvají 25 pracovních dní a skončit mají do poloviny září. Na místo v současnosti míří těžká technika. Klíčovým strojem bude 100-tunový demoliční bagr, který bude budovu postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů. Objekt začal hořet 9. července ráno a odpoledne se jeho část zřítila. Nikdo nebyl zraněn, příčinu požáru vyšetřují policisté i hasiči.
6: Rádio Jih. Počasí.
8: V noci očekáváme na jihu Moravy skoro jasnou až jasnou oblohu s teplotami do 24 stupňů. Zítra nás pak čeká další výheň. Na teploměrech ve středu naměříme 39 stupňů.

0: But you're just a boy.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio i.
2: Rádio i.

0: co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 9.

0: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Winterlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Moravo, úterý je v běhu, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Ve středu pak polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky a teploty od 37 do 40 stupňů.

0: čtvrtý srpnový večer na jihu, úterý jde do finále, no a já mám dnes zásadní info z Šaratic, kde se chystají letošní krojované hody. Podrobně se události budeme věnovat už za chviličku, tak si na to počkejte. A zatím mějte doma, v práci nebo i na cestách krásný večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, který běží srpen též, no a platí, že letošní krajované hody v Šaraticích proběhnou už 15. a 16. srpna. Vše odstartuje v pátek 14. stavěním máje. V sobotu 15. pak nebude chybět zvaní, předhodová zábava i půlnoční překvapení. V neděli 17. proběhne mše, předání hodového práva, nástup stárků, krajovaná zábava, takže letošní hody v Šaraticích od 15. do 16. srpna. Úterní finále je tady, vy jste Sihem a já mám pro vás další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme parádní úterní večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní 4. srpnový večer na jihu v Běhu a Čejč se připravuje na letošní otevřené sklepy. Více k události už za chviličku, tak zatím mějte skvělý večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: parádní večer, přejeme si ho vám všem, kdo s námi jedete 4. srpnovým, navíc úterním večerem, kdy ještě přidám informaci k čejčským 21. otevřeným vinným sklepům. Událost totiž proběhne už 15. srpna se začátkem v 11 hodin dopoledne. Kromě otevřených vinných sklepů vás budou čekat vystoupení cymbálové muziky a kapely Vítův brácha. V areálu vinných sklepů pod Bůdama bude zajištěno velkoryse občerstvení. Parkování pro obytné vozy a stanování bude přímo v areálu zdarma. Tedy letošní 21. otevřené sklepy v Čejči už 15. srpna přímo v areálu pod Bůdama. Sihu zdravíme Čejč a v úterý večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: První srpnový týden v běhu, úterní večer, s datem 4.8. startujete s jihem. Léto až středomořské, co do teplota, kalendářně patří dnešek všem Dominikům. Zítra bude slavit Kristiána, třeba ve čtvrtek Oldřiška oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně dnes speciální pozdrav na kemp fotbalistů do Křižanovic u Bučovic, který vede legendární Milan Petržela. Užívejte, kluci, makejte a my na jihu k regeneraci přidáme další nálož hitů pro lepší náladu a parádní noc. A navíc přidáme vyladěné pozvánky, které vám skvěle nastartují letošní srpen. Sihu vám všem přeje parádní úterní finále, Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

počasí. Moravo úterý je v běhu, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Ve středu pak polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky a teploty od 37 do 40 stupňů.

0: pohodový čtvrtý srpnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy, s rádiem Jih. No a dnes 4., 18. a 25. srpna pokračují zážitkové plavby na velké výletní lodi Munot po novomlýnských nádržích. Tip na parádní prázdninový zážitek vám nabídnu už za chviličku. Tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty si hem a s hity pro dobrou náladu. Krásný úterní večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, no a tak, jak jsem se zmínil, tak dnes 4., dále 18. a 25. srpna pokračují letošní zážitkové plavby po novomlýnských nádržích na Pálavě na palubě velké výletní lodi Munot. Start plavby je vždy v 19 hodin s nástupem v přístavu ATC Merkuru Pasohlávky. Bavit vás bude naše formace Karel Gott Revival Morava. K dispozici budou nápoje, bude se tančit a vám se naskytnou neopakovatelné výhledy na Pálavu. Úžasný západ slunce a vůbec atmosféra, po které nebudete chtít končit. O plavbě je obrovský zájem, tak zkuste, jestli seženete ještě nějaké to místo. Pršet prý rozhodně tyhle tři úterky nebude, tak uvidíme. Každopádně mrkněte i do prázdninového jízdního řádu Munotu, na kterém se můžete svést každý den. Na Pálavu pozdrav, na úterý večer na jihu, jedeme dál a přidáváme další hity pro dobrou náladu. Na jihu s váma i dnes v noci zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Ujelme.

0: Úterní finále trávíte si hem, no a platí, že ještě v srpnu v Hodoníně proběhnou africké trhy. O čem budou, to vám prozradím už za chviličku. Do té doby užívejte večer s nejluxusnějšími hity jihu pro dobrou náladu. I dnes vám parádní večer z Hodonína přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih.

0: Moravo, při úterku zůstáváte si hem a my v tento moment zůstáváme v Hodoníně, kde už v sobotu 15. srpna proběhnou africké trhy. Vše proběhne přímo na Masarykově náměstí a návštěvníci budou moci ochutnat všechny možné druhy exotického ovoce. Ve stáncích najdete jak čerstvé, tak sušené plody, voňavé koření ze Zanzibaru, různé čaje, džemy a všechno ostatní, co se dá z afrického ovoce vyrobit. Zažijete pravou a nefalšovanou chuť Afriky. Všechny plodiny se do České republiky přepravují letecky, přímo z afrických zemí a od soukromých farmářů a pěstitelů. No tak zní to zajímavě. Kdo máte rádi chuť exotických dálek, tak vyražte 15. srpna do Hodonína na africké trhy a super si to tam užijte. Teploty africké, trhy africké, pojďme se osvěžit hity pro dobrou náladu. Úterní večer běží a v Hodoníně s váma i dnes zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, je tu úterní 21. hodina, vy jste si Hema, já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Ve středu polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, teploty pak od 37 do 40 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc vám přejeme ze studia Rádia Jih.

Pedro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih.

0: vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Ve středu polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky, teploty od 37 do 40 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé večerní hudby pro dobrou náladu. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: Rádio J.
1: Rádio J.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužitím vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. A v práci šéf se zeptá, proč mu tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
1: I hodinu před půlnocí zůstáváte sihem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Ve středu polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky a teploty od 37 do 40 stupňů. Každopádně i pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte tedy krásnou noc. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.

0: vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete.
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih.

0: Cítíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 5.8. Po zbytek noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Ve středu polojasno, lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty od 37 do 40 stupňů. Krásnou noc přejeme a teď skvělý přelom dalšího prázdninového týdne.

Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun
0: úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

pasažér.

0: vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro...